rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 30. června. Tento den roku 1956 v Sheffieldu spatřil světlo světa zpěvák Adrian Wright z britské formace Human League. Přesně 10 let na to byl svět bohatší i o boxera Mikea Tysona. Nejmladší hudební generaci zastupují hned dva narození, dokonce ve stejný rok, 1982. Je to Cheryl Tweedy, členka dívčí skupiny Girls Aloud. A Anton Gordon, toho byste objevili v kapele One True Voice. V roce 1834 americký kongres schválil vznik nového území nazvaného Indiánské teritorium. Dnes se jmenuje Oklahoma. Roku 1962 státy jako Rwanda a Burundi vyhlásili nezávislost a poslední červnový den v roce 1975 se Cher pouhé 4 dny po rozvodu se Sonny Bonem vdala za Greka Almana. Relax. Relax Radio.
1: Relax Radio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Červená nám pomalu končí, je přesně 6 hodin.
1: Relax Radio.
0: Časí. A i když máme venku takovou prádelnu, jakou vidíte kolem sebe, tak dnes má být až 31 stupňů Celsia. Bude oblačno až polojasno na západě a severozápadě středních Čech, výjimečně přehánky. Teď po ránu velká vlhkost a odpoledne 31 stupňů. A my cestou do práce si hezky prospěvujeme od radosti ram pam pam pam. Ať se nám ty penízky kutálí. Ať máme na pěknou dovču.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je Relax.

0: Enjoy the silence. Užijte si to ticho, říkají Depešáci pro rok 2026, protože hudební skupina Depeche Mode nepořádá žádné oficiální světové turné, aktuálně odpočívají, neohlásili koncerty a oficiální program zatím pro letošní rok nenabízí žádné vystoupení, protože kapela pokračuje ve svém tradičním čtyřletém cyklu, což by mohlo znamenat, fanoušci odhadují a spekulují o možném oznámení nového alba skupiny Depeche Mode, tak uvidíme. A teď uslyšíme Adama Mišíka, 6 hodin, 14 minut.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

Dnešní ráno je maličko uplakané, co se počasí týká. Uplakaná je další písnička Mark Den Cry, ale není to nic pomalýho, není to ploužáček, ale trošku těch slz tam v té písničce určitě je. A mohou být slzy, protože skončil školní rok 30. června, už je to všechno pryč, začíná červenec. A protože začíná červenec, zítra a srpen, letní měsíce, tak se podíváme taky na koncerty. Před chvilkou jsme se bavili o tom, že repičáci letos nekoncertují. Tak co nás v České republice čeká za největší hvězdy v červenci a v srpnu? Na pódiích se dozvíte v té

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: 6 hodin 30 minut.
1: Relax Radio.
0: Počasí. 6.30 počasí na 30. červnový den. Dnes by mělo být teplo a téměř bez srážek, i když teď je vlhkost vysoká. Dnes bude oblačno až polojasno na západě a severozápadě středních Čech výjimečně přehánky. Odpolední teploty budou v maximech 31 stupňů Celsia. Kdo nemá rád horko, tak si zpívá jako Marek Ztracený, je to zlý, ale o Markovi Ztraceným bude za chvilku řeč.
1: Prázdniny s relaxem.

Kam se letos můžete vypravit za hudbou v létě? Těch festivalů a festiválků je strašně moc, ale v červenci budou ve Fóru Karlín 7. července Idols. Britští Idols, ti mají pověst kapely, která vrátila smysl kytarové hudbě. To bude ve Fóru Karlín 7. července. Novozelandská zpěvačka Lord míří do České republiky, a to rovnou na Colors of Ostrava. Mezi další, kdo v dolní oblasti Vítkovic se od 15. do 18. července vystoupí, patří kapela 21 Pilots, zpěvák Teddy Swims, taky producent Moby, takže to bude velký. Pitbull, americký rapper Pitbull, vyprodal v loni koncert v pražské O2 aréně během několika minut, tak letos se držitel Grammy do Česka vrátí 26. července na letišti v Letňanech. No a v srpnu to bude Marek Ztracený na Letné, který říká: v roce 1996 tady byl Michael Jackson, v roce 2003 Rolling Stones a v roce 2026 Marek Ztracený na Letenské pláni se psala historie naší země. A Marek říká: já doufám, že 7. srpna se tu napíše další kapitola. Tohle místo jsem si pro koncert vysnil. Mám obrovskou radost, že vás můžu vzít na další neuvěřitelnou cestu za zážitkem s názvem Marek Ztracený na Letenské pláni. A tohle nebude opakování, tohle bude něco, co tu ještě nebylo. Koncert koncertů. Některé sny se do Edenu nevejdou, a abychom mohli vás, fanoušky, zase něčím překvapit a posunout společný zážitek na další úroveň, tak postavíme na Letenské pláni svůj vlastní speciální stadion a připravíme večer, na který se nezapomíná. Tak, tohle to bude 7. srpna Letenská pláň, Marek Ztracený. A vůbec to určitě nebude zlý.

0: 6:56 minut, dnes ráno mezi 8 a 9 hodinou budeme mít hosta. Bude to herec, zpěvák Ondřej Ruml, který se chystá na Kladensko, konkrétně do Slaného se skupinou Činasky, kde budou vystupovat v červenci už za pár dnů. Takže na to se těším, na tohleto setkání mezi 8 a 9 hodinou. No a co se týká dopravy, teď aktuálně to celkem jede. Šťastnou cestu.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 30. června 7:00.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude teplo a téměř bez srážek, bude oblačno až polojasno na západě a severozápadě středních Čech výjimečně přehánky. Nejvyšší odpolední teplota 31 stupňů Celsia. Připravení na tuto hodinu jsou i 17 z 90. let It's Alright.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: To byl divočák Ray Dalton, americký zpěvák, kterého proslavil hit od Macklemora Can't Hold Us, ve kterém zpíval. Docela energická písnička. No a teď zpátky k divočákům. Osobní auto srazilo divočáka na Žatecku, kousek od Žatce. Vilémov u Kadaně město, směr Zahořany, dejte pozor. Srážka osobního auta divočáka a na místo je přivolaná policie.
2: Žatec 94,8 FM.
3: 94,8 FM.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy zavináč radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Odstavené auto máme nahlášené na Karlovarce, silnice číslo 6. Pokud míjíte hoře sedli, jedete směrem na Prahu, 52. kilometr, dejte pozor pro poruchu odstavené osobní auto.
0: Relax Radio. Rakovník 97,4 FM. 97,4 FM.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
2: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
1: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
2: Více na www.dnyměsta.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
7: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.

0: 7 hodin 29 minut.
1: Relax Radio.
0: Časí. Co nám dnes meteorologové přichystali? Teplo a téměř bez srážek, i když se rozhlídnete kolem sebe, tak to tak vůbec nevypadá. Dnes bude oblačno až polejasno, na západě a severozápadě středních Čech výjimečně přehánky. Maximální odpolední teploty 31 stupňů Celsia. Už za chvilku se podíváme do kalendária 30. června a taky uslyšíte Miley Cyrus.
1: Prázdniny s relaxem.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 30. června. Tento den roku 1956 v Sheffieldu spatřil světlo světa zpěvák Adrian Wright z britské formace Human League. Přesně 10 let na to byl svět bohatší i o boxera Mikea Tysona. Nejmladší hudební generaci zastupují hned dva narození, dokonce ve stejný rok, 1982. Je to Sheryl Tweedy, členka dívčí skupiny Girls Aloud. A Anton Gordon, toho byste objevili v kapele One True Voice. V roce 1834 americký kongres schválil vznik nového území nazvaného Indiánské teritorium. Dnes se jmenuje Oklahoma. Roku 1962 státy jako Rwanda a Burundi vyhlásili nezávislost a poslední červnový den v roce 1975 se Cher pouhé 4 dny po rozvodu se Sonny Bonem vdala za Greka Almana.

0: Ondra Dumel míří do Slaného se skupinou Činasky. Bude vlastně před zpěvákem, před kapelou skupině Činasky v Letním kině a vy tam můžete být taky. Více o Ondrovi se dozvíte v příští hodině, protože právě mezi 8 a 9 hodinou bude naším dnešním hostem.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Ještě při zprávami, které připravuje na 8 hodinu Barča, já mám upozornění na D6 na Karlovarku. Dejte pozor, pokud jedete od Hoře Sedel směrem na Prahu, na 52. kilometru je pro poruchu odstavené osobní auto.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Půl minuty po 8 hodině začínají zprávy.
1: Kladno zahájilo kroky pro lepší klima ve městě a areál jezera Mléko jedy je bez provozovatele a chybí veškerá péče. Pěkné úterní ráno.
2: Relax Radio.
1: Město Kladno se zaměřuje na zlepšení klimatu, který bude účinný a přínosný. Jde především o výsadbu zeleně, která je do města odolná a pomáhá při tropických teplotách. Město se také zaměřilo na lepší hospodaření s dešťovou vodou, například při rekonstrukci náměstí Svobody, aby zadržovaná dešťová voda sloužila jako závlaha. Jezero Mléko jedy na Mělnicku letos zůstává bez provozovatele, který se mimo jiné staral o pořádek, zázemí pro návštěvníky a bezpečnost. Vstup je letos tedy zdarma, ale bez provozovatele a podle toho to také vypadá. V areálu je nepořádek, odpadky a chybí i toalety. Město Neratovice, pod které areál spadá, celou situaci řeší za pomocí strážníků městské policie a uklízecí čety. Kateřina Přibylová, mluvčí města Kladna, nám vysvětlí, proč se odkládá otevření ulice ke stadionu.
3: Dokončení stavebních prací spojených s uzavírkou části ulice ke stadionu, včetně kruhového objezdu, se prodlužuje do 30. června. Komunikace bude znovu průjezdná od středy 1. července. Otevření se opozdilo z důvodu tropických veder, kvůli kterým potřebuje asfalt více času stvrdnout.
1: Pražský vrchní soud dnes projedná odvolání v kauze usmrcení vůdce kutnohorské sekty. Obžalované seniorka a zubařka si mají za předem naplánovanou vraždu odpykat 13 a 12 let vězení. Ženy tvrdí, že plnili mužovo přání odejít ze světa. Podle svých obhájců nebyly v době činu příčetné, protože na ně samozvaný léčitel přenesl své psychické bludy.
2: Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová byla po úspěšném vstupu do Wimbledonu ráda, že prolomila v londýnském All England klubu pětileté čekání na vítězství. Po čtyřech neúspěšných ročnících porazila 6-3, 6-2 rusku Anastázii Zacharovovou, kterou vyřadila i v prvním role Roland Garros.
2: Relax Radio.
1: V průběhu dnešní noci a kránu začala od západu přibývat oblačnost v souvislosti s přicházející studenou frontou. Pro dnešní den platí oblačná až polojasná obloha s nejvyššími denními teplotami 27 až 31 stupňů Celsia.
0: Dnes je Mezinárodní den asteroidů, tak já doufám, že se vyjasní obloha, že bude krásně vidět padat hvězdy. Viděla jsi padat hvězdu?
4: Ano, a je to nádhera.
0: Přála jsi si něco?
4: No to si píš, že jsem si přála, ale nemůžu.
0: Splnilo se, no to nemusí říkat, splnilo se to?
4: Jo, jo, splnilo.
0: Tak to já budu teda vyhlížet dneska večer. Taky budu vyhlížet dneska během dne, sluníčko se nám úplně schovalo. Sunshine, One Republic už za chvilku.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Vstáváme se zpěvákem, který tady vlastně na Rádiu Relax ještě nebyl, takže je to premiéra, zpěvák, herec Ondra Ruml. Ondro, dobré ráno.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: My jsme si tě pozvali, abys nám představil koncert, na který se chystáme, který Rádio Relax mediálně podporuje. A to bude 10. července ve Slaném na Letním kině a ty tam budeš s jednou známou skupinou, s jakou?
1: S kapelou Činasky, jak jinak.
0: Takže vyjedete teďka koncertní šňůru v létě?
1: Ano, Činasky jedou velkou, dlouhou koncertní šňůru a mě si vzali asi na 8 koncertů z toho jako před kapelou. Mám z toho velkou radost, protože mám nový album, který se jmenuje Vždycky to tu bylo a to album je trošičku netradiční, aspoň co se týče mý doposavadní kariéry. Je to takový elektropop, jsou to většinou autorské věci, tak se snažím tu desku teďka představovat novému publiku a jezdit s Činaskama samozřejmě je velká příležitost tu hudbu ukázat víc lidem.
0: Ve Slaném jsi někdy byl? Letní kino je nádherný místo.
1: Přiznám se, že jsem ve Slaném v tom Letním kině ještě nebyl. Byl jsem samozřejmě v divadelku ve Slaném, jak se říkalo, ale jinak v Letním kině jsem ještě nebyl.
0: Posluchači si určitě budou vzpomínat mnozí na soutěž, která tě vlastně katapultovala do světa, X Factor 2008. Teď máme rok 2026.
1: Je to tak.
0: Tehdy v té soutěži ty jsi se do ní dostal díky vlastně, že tě tam někdo doporučil.
1: Jo, narážíš asi na Olgu Lounovou. Možná, protože...
0: Naše kamarádka,
1: jo,
0: ahoj.
1: Ano, Olinka je moje spolužačka z konzervatoře a dlouholetá kamarádka. My jsme spolu jezdívali i výchov nějaký, myslím, že i nakladně jsme taky byli zpívat v nějaký základní škole. Takže Olina byla vždycky taková jako akční a hodně přemýšlela dopředu a když mi jednou řekla, že je další soutěž jako pěvecká, tak já jsem říkal, hele Olino, já pro tyhle ty věci nejsou úplně pro mě. Já jsem takovej ten jazzovej zpěvák a já se tady nechci spát do nějakých těch komerčních jako vymožeností. A ona mi říkala, no ale to je taková nová soutěž, tam budou kapely, budou tam i starší lidi a je to prostě něco úplně novýho, nový formát, to bys měl zkusit. Jako. Tak já jsem pak teda na její poput a na její naléhání to zkusil a přihlásil jsem se a došel jsem vlastně až do finále.
0: Ondro, my si zahrajeme, aby posluchači věděli, do čeho jdou, Činasky znají, třeba neznají tvoji novou desku. Zahrajeme si z ní teďka písničku, jak se jmenuje?
1: Ta se jmenuje Vždycky to tu bylo. Ta deska se jmenuje stejně jako ta píseň. Vždycky to tu bylo.

0: Ondra Ruml společně se mnou ve studiu, vstáváme o prázdninách, to je těžký o prázdninách vstávat takhle brzy ráno, ale co se dá dělat? Ondro, jaké bylo vysvědčení? A jaké jsi měl vysvědčení, když jsi chodil do školy?
1: Já jsem, když jsem byl v první třídě, myslím, že od první až do čtvrtý jsem měl samý jedničky, to jsem byl premiant, ale taky možná i proto, že maminka se mnou hrála tím stylem, že mě učila číst a psát a já jsem hodně čet, takže jsem spoustu věcí už věděl. No a pak to už šlo se mnou trochu víc z kopce.
0: Až jsi se nakonec dostal do hudební elitu. Takhle z kopce bych si chtěl dostat. Ale když jsou teďka prázdniny, vzpomínáš na nějaký hezký zážitek? My jsme tady měli takovou diskuzi o tom, že se často jezdí rádo k babičkám, protože babičky si nás hýčkají.
1: Jo, je to tak, já jsem jezdil na venkov k babičce do vesnice, která se jmenuje Řitonice. Tam jsem shodou okolností byl i pokřtěnej vlastně v místním kostele, který se jmenuje kostel svatého Štěpána. Ten kostel mimochodem, teda když už o tom teda mluvím, tak se teďka pokouším opravit, založil jsem takový jako nadační fond a už šestým rokem tam děláme koncerty, jejichž výtěžek, veškerý výtěžek z těch koncertů jde na rekonstrukci kostela. Letos 8. srpna můžu pozvat posluchače na velký koncert, tam právě u kostela bude Michal Horáček, Michal Kocáb, Naděja Válová a taky jako předkapela vlastně vystoupí Michal Horák. To se mi líbí, to spojení Michal Horák a Michal Horáček. Takže 8. srpna všechny zvu na benefiční koncert.
0: A ještě jeden dotaz, co se týká prázdnin na letním táboře. Byl jsi?
1: Na letním táboře jsem byl moc krát, ten letní tábory jsem miloval. Jezdil jsem tam jako dítě u Sázavy, u vsi Drahňovice, v takovém údolí, tam byl takovej jako poloskautský tábor a tam jsem jezdil jako dítě a pak i jako instruktor, to jsem miloval.
0: Já jsem totiž někde vygooglil, že jeden letní tábor tě hudebně hodně ovlivnil.
1: Jo, to je pravda, to byl tábor, hudební tábor, ale to mi bylo asi 11 nebo kolik.
0: No právě, to byl ten start.
1: Ano, to byl ten start, no tak tam jsem pochopil, že hudba je něco víc, než jenom jako takový brnkání. Já jsem chodil do školy, hudební školy Ciskotéka, kterou dali Bor Cidlinský a Zuzana Cidlinská a oni měli takovej neotřelej na tehdejší dobu, vlastně těsně po revoluci, měli takovej jako přístup, že nenutili děti učit se noty, takže my jsme hráli podle akordických značek a podle nějakých schémat, který nám napsal na tabuli, ale noty jsme se naučili, což mě strašně bavilo, protože to bylo takový jako intuitivní a bylo to hned.
0: Říká náš dnešní host Ondra Ruml.
2: Prázdniny s relaxem.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
6: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.

0: Dnes vstáváme s Ondrou Rumlem, se kterým se můžete vidět z očí do očí 10. července v letním kině ve Slaném, protože společně se skupinou Činasky jede i kapela Ondry Rumla jako předskokán, takový divný, se říká.
1: Ne, mě to nevadí, já si to vážím, to je v pohodě, předkapela.
0: Takže tam Ondru uvidíte. Ale vezeš tam kamiony, vezeš tam nějak ty věci kamionama?
1: Ale to vezou Činasky, mají kamion a tam mají veškeré věci, dokonce i náš bubeník Buddy Zbořil tam má bubny, takže jako my jedeme dodávkou, hodně jdou kamionama.
0: Ještě napadlo, že vlastně by ho mohl řídit Jirka Zoniga ještě navíc.
1: Jirka Zoniga by mohl řídit ten kamion, to je pravda, já mu zavolám, zeptám se ho, Jirko, nemáš čas?
0: Protože vy jste ve finále skončili, vy jste byli v soutěži, tehdy v tom roce 2008 v X Factoru, jste byli bok po boku, vy jste spolu i bydleli na hotelu.
1: No přesně tak, my jsme spolu bydleli, já jsem Jirkovi jednou, on měl takový těžký motorkářský černý boty a pamatuju si, že jednou jsme se někde lízli a Jirka asi trošku víc a lehnul si na postel v těch černých vysokých botách a mě to bylo blbý v tom hotelu, v tom krásném hotelu na Smíchově, tak jsem mu ty boty sundával, no to bylo takový můj zážitek.
0: Zážitek kamarádský, pak jste vlastně byli na pódiu, Jirka Zoniga byl ten, kdo vyhrál.
1: Ano.
0: Ale váš osud se propojil dál, že jste vlastně spolu hráli, nebo hrajete ještě spolu v divadle, v muzikálu?
1: Hráváme spolu v muzikálu Johanka z Arku v divadle Kalich, ale přiznám se, že už teď ten muzikál se hraje tak jednou za čtvrt roku, takže moc se nevídáme, bohužel.
0: Mhm. A další nějaký představení?
1: Jinak muzikál, který mám rád a který se hraje pravidelně a příští rok začínáme, myslím, 7. sezónu, je muzikál Davida Bowieho Lazarus, kde hraju vlastně ještě spolu s Igorem Orozovičem se alternujeme v hlavní roli Thomasa Jeroma Newtona a hraje se to v divadle Komedie, tak tam jako se vyplatí zajít, protože to je pěkný kus.
0: Jsi víc herec nebo zpěvák?
1: Já jsem byl vždycky hlavně nejdřív zpěvák a potom jsem začal hrát a to herectví mě strašně baví, ale nepovažuji se úplně jako, že bych říkal o sobě, jsem herec, prostě jsem komplexní jako bytost, umělec, který když je potřeba, tak zahraje divadlo, když je potřeba, tak zaspívá. No.
0: Vysněnou roli hereckou nebo muzikálovou máš?
1: No, vysněná moje role muzikálová by byl, dejme tomu, Jidáš v Jesus Christ Superstar, to je jedna z nejkrásnějších rolí na světě, ale je taky zároveň nejtěžší pěvecky, tam si myslím, že bych měl určitý rezervy vzhledem ke svému hlasovému oboru. Ježíše bych asi ještě zvládnul zaspívat, ale Jidáš je fakt těžký, to je tenor jako blázen.

0: Náš dnešní host je muzikant, je herec, je zpěvák a muzikant, že si vyrábí hudební nástroje sám, používáš looper. Pojďme to vysvětlit, co to je. Ondra Ruml.
1: Ahoj, no looper. Já si nevyrábím vyloženě jako hudební nástroje, já dokážu napodobit třeba některé hudební nástroje svým hlasem, anebo prostě když používám ten looper, což je přístroj, který nahrává zvukové smyčky skrz mikrofon, který tam mám zapojený a vlastně tam něco nahrávám, nějaký úsek a ten

0: mám pocit, že je to právě i v tom videoklipu.
1: Ano.
0: A ve Slaném potom budeš takhle jako one man show hudební s Luprem anebo s kapelou?
1: Ne, ve Slaném budu s kapelou, s novou teďka kapelou, co mám, která právě hraje ty moje nové písničky z nové desky, vždycky to tu bylo. Je to takovej elektropop, artpop, jak kdo chce. Mám tam Barryho Zbořila z kapely AR, fantastický bubeník, můj kamarád. Mám tam Radima Lehera, mladý kluk, 20-letý, výborný, talentovaný klávesista. Občas s náma jede ještě i můj producent hudební Igor Očepovský, takže kapela je taková jako mezigenerační, jsou tam, je tam od 20 let muzikant až do 62, což je ten Barry bubeník.
0: Ještě pojďme pro ty posluchače, kteří neznají ten Looper, Ondro, pojď ukázat, který zvuk nebo který hudební nástroj máš nejradši? Na mikrofon.
1: Hele, já mám rád třeba...
0: Neříct.
1: No, jasně, já nástroj, který umím a který nikdo jiný tady neumí, to vím bezpečně, protože jsem se o tom bavil i s Vojtou Dykem, i třeba s Andrewem Havlíkem, který lupuje, a to je trumpeta s dusítkem. Normální trumpeta je... A pak máš, když tam dáš to dusítko, to zastrčí se takový bazmek do toho korpusu té trumpety, tak to zní takhle. No, tak takhle nějak.
2: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Ondrou Rumlem vstáváme právě dnes. Ondru uvidíte 10. července ve Slaném při vystoupení na koncertu se skupinou Činasky v letním kině. Doufám, že vám nebude pršet, že aby ti to nezmilo make-up, protože já nevím, v jaké roli tam budeš, ale ty jsi vystupoval v soutěži
1: Tvoje tvář má známý hlas.
2: Ano, Tvoje tvář má známý hlas. Tak to bylo, hele, to byl taky vysněné jako spolupráce, nebo jak to nazvat. Já jsem ten formát sledoval ty první dvě, tři rady, opravdu jako mě to bavilo neskutečně a vždycky jsem si tak tajně jako představoval, jak bych třeba já stvárnil nějakou tu osobnost, kterou tam zrovna třeba David Kraus dělal, myslím toho zpěváka z Aerosmith, pak tam byly výborné výkony od Haničky Holešové, Michael Jacksona dělala fantasticky a mě to vždycky strašně bavilo se na to koukat a samozřejmě jsem tajně toužil se tam jako dostat, abych tam mohl jako účinkovat, což se mi podařilo a mám na to nádherný vzpomínky, měli jsme tam báječnou partu se skvělýma lidma.
0: Takže do Slaného nejedeš jako Karel Gott.
2: No tak samozřejmě nabízí se to, ale asi to tentokrát přenechám Ondřejovi.
3: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Jízda jednoho z favoritů mistrovství světa ve fotbale skončila. Německo vypadlo po penaltách, Paraguay ho zničila svojí tuhou defenzívou. Paraguay vyhrála na penalty, šokovala Německo, vyřadila obra a doma v Jižní Americe bleskově reagoval prezident a vyhlásil na úterý státní svátek. Brazílie do osmifinále postoupila, i když se s Japonskem nadřela víc, než čekala. Brazílie, Japonsko 2-1. A Nizozemsko to podlehlo Maroku 1-2. Nizozemsko může dělat, co chce, ale penalty zkrátka neumí. Po deváté na velkém turnaji došli Nizozemci k penaltovému rozstřelu a po sedmé prohráli. Ironií je, že vítěznou penaltu za Maroko trefil Ismael Saibari, který hraje v Eindhovenu a byl vyhlášen nejlepším hráčem ligy.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.
3: Hey, Fons.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Ještě než před zprávami uslyšíte Jennifer Lopez na Relaxu, tak já mám upozornění na silnici číslo 16 u Hopšovice. Kousek před Velvary se stala dopravní nehoda. Řeší se dopravní nehoda osobního auta, dodávky a nákladňáku. Počítejte se zdržením.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 9 hodin 1 minuta.
1: Strážníci městské policie Kladno zadrželi včera motocyklistu bez řidičského průkazu a město Slaný pokračuje v revitalizaci chodníků v okolí polikliniky.
2: Relax Radio.
1: Včera v odpoledních hodinách v městské části Kladno Kročehlavy si strážníci městské policie všimli motocyklu bez registračních značek. Strážníci se vydali za motocyklem, kterého našli v Jerevanské ulici. Prověření motocyklisty ukázalo, že nemá řidičské oprávnění a již 3 zákazy řízení v minulosti měl. Dechová zkouška na alkohol byla negativní a hlídka 33-letého muže předala policii České republiky. Město Slaný pokračuje v postupné obnově chodníku ve veřejném prostoru. 24. června začaly práce v okolí polikliniky na Smetanově náměstí. Rekonstrukce se následně dotkne také navazující části ulice Nejtkova. Práce jsou rozdělené do 3 etap. Jednotlivé etapy se budou částečně překrývat tak, aby práce postupovaly plynule a technika nemusela zbytečně stát. Předpokládané dokončení rekonstrukce je na konec července. Tisková mluvčí Středočeského kraje Jana Pancířová-Kopřivová promluví o 3. kole přijímacího řízení na střední školy a učiliště.
3: Neúspěšní uchazeči u přijímacích zkoušek stále mají šanci dostat se na střední školu ve středních Čechách. Po 2. kole přijímacích zkoušek v kraji zbylo zhruba 1200 volných míst. 3. a případná další kola přijímaček slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole nebo se vzdali přijetí, případně se v 1. a 2. kole nikam nehlásili. Termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.
1: Každý rok utrpí značné množství dětí během prázdnin, kdy se pohybují v jiném prostředí, než jsou zvyklé, nějaký úraz navíc tráví více času venku a někdy podceňují riziko. Následky však mohou být i doživotní. Proto je důležité, aby měli při jízdě na kole, koloběžce, skateboardu vždy správně nasazenou helmu. Poutání ve vozidle je klíčové pro bezpečnost a dalším rizikem je slunce, oheň nebo voda, v které hrozí utonutí.
2: Sport.
1: Když tenistka Barbora Krejčíková přišla po postupu do 2. kola Wimbledonu mezi novináře, rovnou je žádala, aby jí neříkali jméno její příští soupeřky. Fakt, že se ho dozví od trenéru až v den zápasu, patří k rituálu tenistky.
2: Relax Radio.
1: Pro Středočeský kraj platí výstraha, kdy očekáváme silné bouřky doprovázené přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupy až 2 cm a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Teploty pro dnešní den jsou 27 až 31 stupňů Celsia.
0: Helmu na kolo používáš? Jezdíš na kole s helmou?
4: Já spíš brusle a nemám.
0: Brusle?
4: No, brusle mám, ale inliny, jasně.
0: A jezdíš s přílbou?
4: Ne.
0: Ne?
4: Ne.
0: Co když spadneš?
4: Mám čepici si
0: tady. No, to ti nestačí.
4: Já vím.
0: No. Já třeba mám přílbu i v autě. Nikdy nevíš. Nikdy nevíš. Tak, tady jsou parašutisti Krištof a Šňůry a za chvilku Aleš.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Jedna z novinek na Radio Relax, Felix Jan, Omar Rudberg, skladba, která možná zazní i ve středu v Relaxádě, protože čekáme další 4 novinky, takže je možný, že sirena tam 100% bude. Jinak vám přeju hezké úterní dopoledne, máme 11 minut po 9. hodině, následující 3 hodiny budeme spolu a doufám, že mám pro vás spoustu zajímavých věcí a hlavně i muziku. Teď si dáme aktuálně Krištofy Šňůry. Hezký den.
1: Relax Radio.
2: Aleš Švarc.
1: Aleš Švarc. Relax.
2: Relax Radio.

0: Jestliže se o Michaelu Jacksonovi říká, že to je král popu, tak o Maduně bych si troufnul říct, že to je fakt jako královna popu. Co si budeme povídat, už hezkých pár let se drží na hudební scéně a jako moc to neupadá, že by jako myslím tím kvalitativně. Co se týče toho aktuálního alba, to vyjde v červenci, myslím, že někde okolo 3. Já jsem teď nedávno viděl někde nějaký videoklip z nějakého v úvozovkách nečekaného vystoupení, který samozřejmě bylo velmi promyšleným reklamním trikem na to, jak upoutat tu pozornost před vydáním toho alba. A musím teda říct, že jako ten čas jako na ní úplně nepracuje, na to, kolik jí je let. Myslím si, že ale plastický chirurg na ní má hodně práce. Nožky měla výstavní, prsa dmoucí, jak se říká. Akorát tam byly do detailu zabraný ty žíly na rukou, což teda vypadalo trošičku hruzostrašně, ale to už tak prostě k věku patří, s tím se nedá nic dělat. Ne každý umí stárnout takovou tou grácí, by se dalo říct. Jak říkám, čekáme na nový album, doufám, že bude stejně dobrý jako ty předchozí a jedeme dál na další muziku. Za chvilinku Loud Luxury a Emily Robbins.
1: Relax. Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
2: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
1: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
2: Více na www.dnyměsta.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme 4 minuty po 9:30, pojďme se podívat na dálnice. Začneme na D11 na 31. kilometru na trase Jaroměř z Praha se stala dopravní nehoda. Jsou v ní 2 havarované vozidla, samozřejmě s tím spojené určité zdržení. Přesuneme se na okruh na pražské

0: obtížnější, ale dá se. A u D7 ještě zustaneme, mezi 60. a 65. kilometrem ve směru na Chomutov jede pomalinku jedoucí vozidlo údržby, jak je tady napsáno, tak jenom abyste to tak nějak brali v potaz.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Na Rolexu právě teď Sabrina Carpenter, When Did You Get Hot. A mimochodem, pokud jste se mrkli na naše sociální sítě, tak víte, že dneska končí soutěž na Instagramu, a ve které se hraje o dva lupeny na FM a na M-Fest. M-Fest. Takže nezapomeňte poslouchat odpoledne. Určitě, třeba pokud jste se zúčastnili, může padnout vaše jméno. No a další věc, když už jsme u těch sociálních sítích, mrkněte na náš rádiový Facebook. Tam je taková jakoby dopolední hádanka, nebo spíš chcete-li trošku jako něco, abyste zapojili mozek, protože i když nám trošku teplota padla, tak si myslím, že to ještě pořád nemůžeme rozchodit. Tohle by vám eventuálně mohlo trochu pomoct.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Je tu 10. hodina, vyšlo to úplně přesně, je tu taky Baruška, taky přišla úplně přesně a má pro vás přesný zprávy.
1: Kladně bude plánovaná odstávka vody a výstavba okružní křižovatky přinese u Nelahozevsi dopravní omezení. Pěkné dopoledne vám přeje Bára s Alešem.
2: Relax Radio.
1: Kladně v Kročihlavech je na 2. července naplánována odstávka vody. Náhradní dodávku vody zajistí cisterna, která bude v ulici Milady Horákové. Odstávka začne v 8 hodin a měla by skončit v 15 hodin. Práce na vodovodní síti mají přispět ke zlepšení spolehlivé dodávky vody. Po spuštění vody může být trochu zakalená, ale to je běžná situace při odstávce. Doporučuje se také, aby si obyvatelé zajistili zásoby vody. Od 1. července do 30. října bude probíhat výstavba nové okružní křižovatky, která přinese dočasná dopravní omezení na silnicích v Podbořanech, Starých Ouholicích, Nových Ouholicích a Nové Vsi u Nelahozevsi. Uzavírka přinese kromě dopravního omezení taky změny na linkách pražské integrované dopravy. Mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková nám sdělí, jak ovlivnilo tropické počasí záchranou službu.
3: S rostoucími teplotami přibývá výjezdů záchranářů především ke kolapsovým stavům, dehydratacím a dalším potížím způsobeným vysokými teplotami. Nejohroženějšími skupinami jsou seniori, lidé s chronickým onemocněním a také děti. Během uplynulého víkendu jsme však vyjížděli k pacientům všech věkových kategorií. V pátek šlo o více než 50 výjezdů kvůli horku a pobytu u vody, v sobotu o 70 a v neděli o 98 výjezdů.
1: Ztráta vzrostlých živých lesů, rozšiřování měst, průmyslu a zpevněných ploch bez vysoké zeleně mění podle biologa Jana Pokorného českou krajinu v poušť a step. Denně v České republice ubude 11 hektarů zemědělské půdy a nahradí zastavěné plochy, které nedrží vodu v krajině. Suché plochy se sluneční energií přehřívají. Z lesů se voda odpaří a z mraků naprší zpět. Stromy dokážou ve vedrech ochladit prostředí o desítky stupňů Celsia.
2: Sport.
1: Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci.
2: Relax Radio.
1: Dnes odpoledne očekáváme slabý proměnlivý vítr. Bude oblačná až polojasná obloha s teplotami 27 až 31 stupňů Celsia. Nebezpečí mohou představovat i menší kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost především s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, hlavně větvemi. Při řízení vozidla v bouřce se doporučuje snížení rychlosti jízdy a jet velmi opatrně.
0: Řeknu ti, Baru, takovou věc. Včera jsem měl takovou informaci, nějakou statistiku, že člověk během roku vlastně dá nebo dostane přes 20 tisíc polibků, jo? A nejvíc právě v letním období, protože, že co si budeme povídat, prázdniny, rande a tak dále, a tak dále. Jako je jasný, jaká musí přijít otázka, jako ty už začínáš červenat, tak nevím, jestli se tě zeptám. Chtěl jsem se tě zeptat, kdy jsi dostala naposled pusu, řekněme pusu.
4: No, tak
0: a můžeš to vzít od každého, od jakoho chceš, nemusí to být jako nic zvláštního.
4: Včera.
0: Včera?
4: Včera.
0: Je mi to jasný. A byla to rodičovská nebo partnerská?
4: No, rodičovská to nebyla.
0: Rodičovská to nebyla. Fajn, mám to podobný. Ale u nás to bylo u dětí, odjížděli na dovolenou. Tak, jedeme dál, protože, aby jsme byli styloví. Dermot Kennedy a Kiss Me. So kiss me the way that you No, byste si jako nemysleli, že tady vidím Barču a napadají mě hned polipkový vstupy. To ne, ale chtěl jsem navázat na tu muziku a myslím si, že líbání k létu určitě patří.
4: Já si to myslím taky.
0: A nejenom k létu.

0: DJ a producent, který si říká Lost Frequencies, mimochodem tuto tu přezdívku dostal kvůli tomu, že začal remixovat jakýsi zapomenutý frekvence starých písníček, to znamená dával jim nový kabátek a tak dále, takže proto mu začali říkat Lost Frequencies. To jenom tak, abyste věděli, mně se to totiž dalo hrozně divný a furt jsem nevěděl, proč si takhle říká. Mimochodem, víte, kdy vzniknul kufr na kolečkách, chystáme se na dovolený, tak jsem si tak říkal, že by vás to možná zajímalo, protože dneska ho používá běžně téměř každý, co si budeme povídat, ale málo kdo ví, že to mu tak vždycky nebylo. Já si pamatuju, že když jsme to táhli v rukou takový ty těžký kufry, ještě dělaný z takový ty, to byl spíš papír nebo co to bylo. Každopádně dneska už hlavně plastovky a tak dále, všechno s kolečkama. Jinak rozšíření těchto kufrů 70. léta 20. století. Dneska už si bez nich letiště dovede představit málo kdo, ale už je i spousta míst, kde to zakazujou. Hlavně třeba, když přijedete a třeba v noci.
1: Relax Radio.

Sophie B. Hawkins, co si budeme povídat, její muzika v 90. letech hodně bodovala. Tenhle ten single Right Beside You je vlastně z roku 94 a je to taková jakoby ukázečka z druhého studiového alba zpěvačky. Docela zajímavý na tom je to, že v Evropě měl větší úspěch než ve Spojených státech. A kdybyste se náhodou dostali k tomu, že byste se mrkli na videoklip téhleté skladbě, tak jenom pro informaci, ten klip se natáčel na pláži ve státě New York a kvůli natáčení, a to je to důležitý, se právě Sophie B. Hawkins musela naučit jezdit na koni, ale to jako, aby to vypadalo, že to je zkušená profesionálka. No a ta jízda na pláži se právě stala jakoby, jako z jedním nejvíc zapamatovatelných motivů videa. Ale jako, co je vůbec finálový, ale to mám teda jenom z informačních kanálů, to celé natáčení komplikovalo velmi, velmi neklidné počasí. A teď si to vemte. Neumíte jezdit na koni, ještě fučí, občas do toho prší, jako nechtěl bych být v její kůži.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

Na relaxu v dnešním tedy úterním dopoledni to byla Celine Dion. Co si budeme povídat, doba dovolených a prázdniny, to jako není jenom úplně tak čas kalendáři, jsou to takový ty dny, kdy si

0: se vracel zpátky do poličky a naopak zapomněli jste určitě minimálně jednu věc, bez který jste se neobešli. A mimochodem, jenom kdybyste chtěli vědět, jaký předmět patří mezi nejčastěji ztracené předměty během letních dovolený, co byste tak jako tipli? Já jsem to tipoval naprosto správně, protože mně už se to stalo asi dvakrát nebo třikrát. Jasná věc, jsou to sluneční brejle.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Marek Ztracený, ta bílá ti sluší. Já jsem se díval na statistiky, nejvíc svadeb se koná v září. Je to zvláštní, protože o prázdninách, že jo, je relativně příjemný počasí, na ty venkovní obřady se to hodí, ale září je prostě září. Mimochodem takový ty zvyky, jakože před, dejme tomu, tou hostinu a tak dále, nebo když přijíždějí ty novomanžele z toho obřadu, tak se rozbíjí ty talíře, rozbíjení porcelánu a tak dále. Tak tenhle ten zvyk k nám prý údajně přišel z Německa. Jo? Má to přinést jako novomanželům štěstí. Myslím si, že a daleko zajímavější pro diváky, který se většinou shromažďují u těle těch zajímavých událostí, je to ve Skotsku. Tam totiž existuje tradice, který se říká blackening. A teď pozor, jako jo. Nevěstu nebo ženicha, přátelé, potřou směsí mouky, melasy, peří či sazí. Má je to prej připravit na budoucí životní nesnáze. Já si myslím, že je to tak připravuje na to, aby se ucpal otvor ve sprše.
1: Relax. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
3: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme pre.

0: Mrkněte na hodiny, za 10 vteřin tam bude přesně 11. hodina.
1: Žáci díky další etapě rekonstrukce Husovy ulice musí autobusy po objízdných trasách a na dálnici D7 se stala dnes ráno dopravní nehoda. Pěkné dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Husově ulici, která bude pokračovat další etapou, si vyžádá i změnu provozu autobusových linek dopravy Ústeckého kraje na Žatecku. O změně informuje Ústecký kraj. V souvislosti s další etapou uzavírky Husovy ulice v Žatci budou linky v období od 1. července do 31. srpna vedeny po náhradních objízdných trasách, které jsou na stránkách autobusové dopravy nebo stránkách města Žatec. Dnes v ranních hodinách zasahovaly složky záchranného integrovaného systému na dálnici D7 u Býtozevsi na Žatecku. Řidička jela ve směru z Prahy na Chomutov. Řidička se zranila a byla převezena záchrannou službou do nemocnice. Příčina nehody se zatím vyšetřuje. Provoz na dálnici byl omezen. Zástupce města pro komunikaci Tomáš Kasal nám sdělí, jak v Žatci chrání nový skatepark.
3: Modernizovaný skatepark v Žatci nově hlídají bezpečnostní kamery. Prevence má pomoci při řešení problémových skupinek, chránit areál před vandaly a zvýšit pocit bezpečí návštěvníků. Skatepark budou pravidelně navštěvovat i strážníci městské policie. Ve městě se kamerový systém v poslední době významně rozšířil. Aktuálně je v ulicích několik fotopastí a celkem 61 kamer.
1: Celkem 53 expertek a expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin k dnešku rezignovalo. Nesouhlasí s přesunem agent z gesce úřadu vlády pod 3 ministerstva. Podle nich tento krok ochranu zranitelných v Česku oslabí. Potřeba je nadrezortní řízení.
2: Sport.
1: Tenistka Nikola Bartuňková prožívá průlomový rok mezi elitou a ve vzestupu pokračuje i ve Wimbledonu, kterého si cení ze všech Grand Slamů nejvíce. Tráva pro ní má zvláštní kouzlo a baví na ní hrát i jiné sporty. Poté, co v pondělí postoupila do druhého kola po vítězství 6-4, 3-6, 7-5 nad Američankou, řekla novinářům, že ve volném čase sleduje i mistrovství světa ve fotbale.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
1: Aktuální teploty na Kladně máme 22 stupňů Celsia. Odpoledne se teploty mohou vyšplhat až na 31 stupňů. Je stále vydána výstraha před silnými bouřkami a přívalovými dešti.
0: Tak jdeme do další hodinky. Minulé hodině jsme měli tu líbačku,
1: ano.
0: Že jo? To je pravda. Hele, a u toho i zůstaneme. Teďka chvilku mlč a poslouchej.
1: Dobře.
0: Je ti to jasný, jo?
1: Je mi to úplně jasný.
0: Tohle jsou Činasky. Pokud si dobře pamatuju, tak ráno tady byl Ondra Ruml, který tady mimo jiné byl i kvůli koncertu Činasky i jejich společnému účinkování na tom koncertě. Co ty a Ondřej Ruml, líbí se nebo Činasky víc radši?
1: No, Činasky, no.
0: Činasky, já jsem si to teda myslel, no, ale tak jako zeptat jsem se musel.
2: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

Kde jsou ty časy, kdy Michal Forec zpíval Superstar a kdy mu tak trošku i vyčítali čas od času, i když mě se líbili tenkrát, že má takový jako mečivější hlas. Teď má projekt, který se jmenuje Mikael, tohle je jeho novinka, která se jmenuje Spolu a 100% si myslím, se objeví i zítra večer od 18. hodiny v Relaxádě, tady v hitparádě Relax Rádia. Uvidíme. Jinak 100% se budeme bavit za chvilinku i o prázdninách a dovolený. Trošku zabrousíme do toho, jak fotíme. Budete se divit, ale mám tady i jednu zajímavost. Za chvilku, tak vydržte.

Katy Dennis a skladba Touch Me, což byl vlastně jeden z největších tanečních hitů začátku 90. let. On je někde z roku 1991, přičemž, a to málo kdo ví, ten úplný originál je ještě o pár let starší z roku 84 a má ho na svědomí zpěvačka, americká zpěvačka Fonda Rae. Tahle ta skladba od Katy Dennis se nikdy nedostala na první místo v singlové hitparádě ve Spojených státech. A to i přesto, že měla jenom kousíček před sebou, jenže ten kousíček to byla Mariah Carey. A to je sakra kus, jako, co si budem povídat. Na taneční scéně ale královala, dokonce se objevila i v seriálu Beverly Hills 90210. A je to jedna z mála skladeb, jako je to vlastně jeden z mála coverů, který vlastně zastínil ten originál natolik, že většina posluchačů si do dneška myslí, že jde o původní píseň Katy Dennis. Já jsem si to teda myslel taky.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

Čí. Jedna hudební pusa od Činasky, za 5 minut bude 11:30. Mimochodem, když už jsme u toho líbání, tak světový rekord v nejdelším, ale pozor, nepřerušeném polibku trval více než 58 hodin. Docela by mě zajímalo, jak u toho dejchali. Mimochodem taky 10-sekundový polibek může, a to už nezní tak úplně příjemně, přenést prý až 80 milionů bakterií, ale většinou je neškodný, teda ty bakterie, a pokud jste jako s tím druhým v dlouhodobém páru, tak díky líbání si vytváříte takzvaný podobnější ústní mikrobion, takže jste v podstatě čím dál tím víc jakoby stejný. No a to jsem netušil, teda to se přiznám, že jsem netušil. Existuje vědní obor, který se jmenuje filematologie, která se zabývá vědeckým výzkumem líbání a jeho vlivem na lidské zdraví, psychiku i vztahy. Možná bych chtěl být výzkumník.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 3 minuty po půl 12 je čas podívat se na dálnici, konkrétně bych se asi mrknul na Pražský okruh, na zhruba 61. kilometru, je to ve směru na D1, se stala dopravní nehoda. Pozor, jsou to ale ne nějaký osobáky, ale jsou tam 2 těžký nákladní auta, tím pádem asi rozhodně větší překážka na vozovce a tím pádem daleko větší vaše opatrnost. Takže dávejte pozor, 61. kilometr ve směru na D1, 2 havarovaný těžký nákladní vozidla. Mrkneme i na D5, to je ve směru do Německa, na zhruba 150. kilometru se tvoří kolona. Já jsem zkoušel vyhledat proč, ale zjevně to bude asi takový ten, jak se tomu říká, fantomový efekt. To znamená, jedete, dojedete nakonec kolony, pak zhruba 5 až 10 minut ní popojíždíte a nakonec se zase rozjedete. Tak to prostě bývá, tak počítejte s tím, že pokud pojedete směr Německo po D5, že se vám to může stát.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na vodafon.cz. Vodafone.

Máme zhruba 2:45, blíží se doba oběda, někdo už to má třeba za sebou, tady v rádiu jsme měli takovou závodku teďka, moc to tam vonilo, takže předpokládám, že to bylo něco hodně dobrýho a taky se pak podmrknout. No, chtěl jsem ale mluvit úplně o něčem jiném, bavíme se dneska o prázdninách, o dovolených, jako takových, ono taky, o čem byste se chtěli bavit v tuhletu dobu. A pokud jezdíte pravidelně na nějaký ty pobyty nebo případně poznávačky a tak dále, tak víte, že se hodně fotí. Nevím, jak to máte vy, ale já tak nějak zapadám do takového toho průzkumu, že nejvíc fotografií vzniká během prvních 2 dnů pobytu. Postupně potom, jako ty lidi odkládají telefon, já samozřejmě taky, mně se občas stane, že ho i ztratím a více si pak jako užíváme to samotné místo. To je to gro celé dovolené. Tak si na to vzpomeňte, až letos někam vyrazíte.

Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Lo.

0: Pokud počítáte poslední sekundy do oběda, tak věřte, že to nebude dlouho trvat a máme tuto 12. hodinu, pokud teda patříte mezi ty přesný. Za 2 minutky tady budou další zprávy. Barča už je tady ve studiu, kouká na mě, jako usmívá se, takže čeká, co ze mě vypadne. Možná, že jí dám návod na to, jak vyrazit letos na dovolenou, protože co si budeme povídat, jak já tak nějak tuším, máte úplně stejný jako já, to znamená auto, dovolená, pohodlí a tak dále. Ovšem pozor, přátelé, to jsem ani netušil. Cestování vlakem prý zažívá renesanci, protože stále více lidí dává přednost pomalejšímu cestování a něco na tom bude, protože místo takového toho, co nejrychlejšího přesunu, si chtějí užít samotnou cestu a výhledy z okna, pokud teda jedete nějakou takovou jako destinací, kde to stojí za to. Takže pouvažujte, cestování vlakem možná stojí za to.
1: Relax Radio.

0: Tak jsme tady měli takovou debatu o tom, jak na dovolenou, kam bychom se chtěli podívat a jestli vlakem jo nebo ne. No každopádně dostali jsme se až k čase, který ukazuje právě teď ve studiu. 12 hodin a 2 minuty. Další zprávy s Bárou.
1: Policejní akce Adam, která proběhla o víkendu, odhalila nezletilé pod vlivem alkoholu a v Bušehradě bude uzavírka Tyršovy ulice z důvodu oprav. Krásné poledne, u dalších zpráv vám přeje Bára s Alešem.
2: Relax Radio.
1: O víkendu proběhla na Žatecku akce Adam, která se zaměřuje na mladistvé, kteří požívají alkohol a drogy. Policie kontrolovala o víkendu téměř 100 nezletilých v několika provozovnách na Žatecku a Podbořansku. 15 nezletilých osob mělo naměřeno v dechu alkohol. Za prodej alkoholu nezletilým hrozí statisícové pokuty. Od 1.7. do 30.8. bude v Buštěhradě na Kladensku plánovaná uzavírka, a to z důvodu oprav úseku Tyršovy ulice. Objížďka bude vedena přes Vrapice a Stehelčeves a po této trase bude jezdit i autobus 624, který bude mít v Tyršově ulici náhradní zastávku posunutou dále od školy. Tisková mluvčí Středočeského kraje Jana Pancířová Kopřivová promluví o třetím kole přijímacího řízení na střední školy a učiliště.
3: Neúspěšní uchazeči u přijímacích zkoušek stále mají šanci dostat se na střední školu ve středních Čechách. Po druhém kole přijímacích zkoušek v kraji zbylo zhruba 1200 volných míst. Třetí a případná další kola přijímaček slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v prvním ani druhém kole nebo se vzdali přijetí, případně se v prvním a druhém kole nikam nehlásili. Termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.
1: Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra kultury Otu Klempíře. Tématem budou veřejnoprávní média, avizovaný zákon o audiovizi nebo situaci v kultuře. Prezident na hradě přijímá jak ministry, tak zástupce opozičních stran.
2: Sport.
1: Rozehrávač Tomáš Satoranský ani pivot Jan Veselý z Barcelony českou basketbalovou reprezentaci na zápasy kvalifikace mistrovství světa v pátek ve Stockholmu proti Švédsku a v pondělí v Brně proti Estonsku nedoplní. Satoranskému nedovolí účast na závěr skupiny H zdravotní stav. Veselý už v květnu oznámil, že po sezóně ukončí kariéru a na boj o šampionát v Kataru se necítí.
2: Relax Radio.
1: Aktuální předpověď nám říká, že bouřky budou pouze výjimečně. Obloha zůstane oblačná až polojasná. Nejvyšší teploty dne jsou 27 až 30 stupňů Celsia.
0: Takhle, byť na dnešek hlásí meteorologové 30 stupňů, tak jako relativně venku příjemnějíc, i když ty si prohlásila, že jo, jak jsi to řekla?
1: Že venku je prádelna.
0: Že venku je prádelna, takhle to totiž vypadá, jo, protože zpráva, když od nás odchází ze studia, to jenom abyste tak jako věděli, tak buď to můžou jít vnitřkem, anebo můžou jít venkem přes terásku. Jako musím uznat, že Bára tentokrát zvolila špatnou trasu přes terásku, takže celkem jasně dala najevo předpověď počasí pro příštích pár okamžiků. Je tam prádelna.
1: Ano.
0: To znamená dusno, vlhko. Jo. Mm-hmm. No, tak, asi tak. Teď víte, jak je venku a jedeme dál, co se muziky týče, Depešáci. Už za chvíli, za pár minut na ně zazpomínáme.
2: Relax Radio.
4: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
4: Relax Radio.

0: Nechte se pozvat, mám tady sice jenom jednu pozvánku, ale je hudební, takže bude stát rozhodně za to, zve vás do Slaného. Jsou prázdniny, Music on the Square, co si budeme říkat, je to tady prostě každý červenec a srpen, tedy každý prázdninový pátek, abych byl úplně konkrétní, na Masarykově náměstí ve Slaném to bude žít muzikou. Tenhle pátek vystoupí skupiny Gotish a Kapišto. Hudba na náměstí začíná od 20 hodin a vstup, to je to nejdůležitější, je prostě zdarma.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 30. června. Tento den roku 1956 v Sheffieldu spatřil světlo světa zpěvák Adrian Wright z britské formace Human League. Přesně 10 let na to byl svět bohatší i o boxera Mikea Tysona. Nejmladší hudební generaci zastupují hned dva narození, dokonce ve stejný rok, 1982. Je to Sheryl Tweedy, členka dívčí skupiny Girls Aloud. A Anton Gordon, toho byste objevili v kapele One True Voice. V roce 1834 americký kongres schválil vznik nového území nazvaného Indiánské teritorium. Dnes se jmenuje Oklahoma. Roku 1962 státy jako Rwanda a Burundi vyhlásili nezávislost a poslední červnový den v roce 1975 se Cher pouhé 4 dny po rozvodu se Sonny Bonem vdala za Greka Almana.
1: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
0: Relax.

0: I za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.

0: je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 13 hodin, 1 minuta k tomu, s vámi na Relaxu Honza Ladra a taky Barča. Pojďme jí dát slovo, začínají zprávy.
1: Silničáři převedli provoz na hotovou část úseku dálnice D7 a Středočeský kraj zveřejnil nový strategický dopravní dokument. Hezké odpoledne na Relaxu s Bárou a Honzou.
2: Relax Radio.
1: Silničáři dnes na úseku dálnice D7 převedli veškerý provoz na pravou část hotového úseku z Kutrovic do Panenského Týnce ve směru z Prahy na Chomutov. Stavaři mohou začít s výstavbou levé části. Úprava se bude týkat i rychlosti, která bude 80 km v hodině. Řidiči momentálně jezdí po úplně novém 7-kilometrovém úseku, který bude kompletně hotový příští rok a vyšel celkově na téměř 1,5 miliardy korun. Středočeský kraj zveřejnil nový strategický dokument Doprava 2035 s výhledem do roku 2050, který je z prvních materiálů svého druhu na krajské úrovni v České republice. Propojuje očekávaný demografický vývoj, rozvoj dopravní infrastruktury, budoucí podobu veřejné dopravy, ekonomiku jejího provozu i možnosti dlouhodobého financování. Na přípravě dokumentu pracoval více než rok odborný tým. Zástupce města pro komunikaci Tomáš Kasel nám sdělí, jak v Žacích chrání nový skatepark.
3: Modernizovaný skatepark v Žaci nově hlídají bezpečnostní kamery. Prevence má pomoci při řešení problémových skupinek, chránit areál před vandaly a zvýšit pocit bezpečí návštěvníků. Skatepark budou pravidelně navštěvovat i strážníci městské policie. Ve městě se kamerový systém v poslední době významně rozšířil. Aktuálně je v ulicích několik fotopastí a celkem 61 kamer.
1: Pacienti se od července dostanou k dalším více než 12 lékům u praktických lékařů, kde asi o 8 léčiv předepisovaných v ordinacích. Dosud pro ně museli k ambulantním specialistům. Na dnešní tiskové konferenci k vyhlášce o předepisování léčiv to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
2: Sport.
1: Angličtí fotbalisté v roli velkých favoritů rozehrávají ve středu play-off mistrovství světa proti Kongu. Půjde o premiérový souboj obou mužstev, africký tým se při druhé účasti na světovém šampionátu poprvé představí ve vyřazovací fázi. Zápas v Atlantě má výkop v 18:00 středoevropského letního času.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí.
1: V noci nás čeká velká oblačnost a budou postupně přibývat srážky s možností silných bouřek. Nejnižší noční teploty budou 20 až 17 stupňů Celsia.
0: Takové byly další odpolední zprávy a za chvilku anketa Relax v ulicích. My jsme šli dneska do ulic s otázkou, co znamená přirovnání slon v porcelánu. Ty bys to věděla?
1: No,
0: kdyby jsme tě zastihli takhle?
1: Jo. Chceš to říct?
0: Ne, necháme posluchače napnutý, dáme dva songy a pak vám už to řekneme. Ale dobrý, Barčo, ty to víš, tak
1: děkuji.
0: Klobouk dolů. Jennifer Lopez to určitě bude vědět taky. A tu si zahrajeme First Love už za chvilku na Relaxu. Hezké odpoledne.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová.
4: Relax.
2: Relax Radio.

0: Úžasná Loreen a Set Me Free, novinka na Relaxu. 13 hodin 10 minut, k tomu začíná poslední červnový Fresh Time. A i v tom prázdninovém režimu nebude chybět samozřejmě takhle při úterku odpoledne anketa Relax v ulicích. Dnes jsme se ptali vás, posluchačů, na Rakovnicku, ale taky v Kačici a Tuchlovicích, na otázku, co znamená přirovnání slon v porcelánu. No tak tady jsou vaše odpovědi.
1: Relax ulici.
2: Člověk, který všechno zničí.
3: Nevím.
4: Člověk neohrabaný, všechno zničí a tak dále.
5: Nevím.
6: No, že je nikdo neohrabaný.
3: Vůbec netuším.
7: Nemehlo, totální nemehlo, slon v porcelánu, no. Zničí všechno, na co šahne. Je to jelito, do něčeho drkne a něco spadne, takže slon v porcelánu.
3: Nevím.
8: To je někdo, kdo je velmi nemotorný, nešikovný, neopatrný a vlastně se mu nedaří a kazí věci.
9: To jsem já, to jsem furt já.
10: Když se někdo řekne, že je jak slon v porcelánu, tak prostě něco schazuje a je nešikovnej.
11: Nemehlo, strašně je, na co šáhne, to zničí.
12: Slon v porcelánu, no to jsem docela často já, protože jsem taková nemotorná. Ne, že bych do všeho vrážela, ale občas se mi to podaří a to slon v porcelánu občas zažívá.
0: Tak tahle otázka vám rozhodně problémy nedělala. Pokud o někom řekneme, že se chová jako slon v porcelánu, tak se chová nemotorně, drsně a neuváženě. Jako kdyby velký a těžký slon šlapal po jemném porcelánu. Jinými slovy jde o přirovnání k člověku, který dělá nepořádek a nerozumí situaci. No a někdy příště dáme anketu o tom, co znamená, když nad někým visí Damoklův meč. Máte se na co těšit. Tak hezký den.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme evonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
5: Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme pre.

0: Hrajeme vám rádi i českou muziku a tohle je jasný důkaz. Skupina Kryštof, tak pojď hledat břeh. No a my jdeme hledat Dovču, třeba už jí máte i vybranou a jestli se na ní chystáte, nebo vás třeba o víkendu jen čeká malý výlet, třeba na chatu za přáteli a bude tam přenocování, tak samozřejmě necháte dům o samotě, o tom žádná. Při odjezdu dělá řada lidí obrovskou ale chybu, že se s odjezdem chlubí na svých sociálních sítích. To může být pro zloděje hlavní důvod k nechtěné návštěvě vaší nemovitosti. Informaci, že tedy odjíždíte společně s fotky z výletu, je dobré sdílet až po návratu domů, ale tohle už asi víte. Ale pojďme na jiné rady, takhle před obdobím, kdy opravdu řada z nás pojede někam na Dovču. Pokud svůj dům nemůžete nebo nechcete vybavit kamerovým systémem, zloděje prý dokáže odradit i cedulka s nápisem objekt sledovaný kamerami. Nebo pozor, na pozemku se nachází pes. Stejně tak je dobré okolí domu vybavit třeba bezpečnostními světly. Je totiž prokázané, že si zloděj raději vybere dům ve tmě, než ten osvětlený. Tak na to myslete, ať si užijete plnohodnotně dovolenou, kterou si podle mě všichni zasloužíme.
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: Fotbalový šampionát.
1: Na fotbalové mistrovství světa pokračuje první kolo playoff. 21. hrací den nabídne další tři atraktivní souboje. Program otevře duel Pobřeží slonoviny s Norskem. Večer se střetnou Francie a Švédsko a noční program uzavře souboj Mexika s Ekvádorem. Když se zaměříme na ten první zmíněný zápas, tak Pobřeží slonoviny postoupilo do vyřazovací fáze ze druhého místa skupiny E. Africký celek porazil Ekvádor 1-0, Curaçao 2-0 a jedinou porážku utrpěl s Německem 1-2. Silnou stránkou týmu je ofenziva a taky široký kádr, který může rozhodnout i střídajícími hráči. Naopak Norsko si zajistilo postup už po dvou kolech díky výhrám 4-1 nad Irákem, 3-2 nad Senegalem. V závěrečném duelu podlehlo Francii 1-4. Zajímavostí tedy je, že v každém norském utkání na turnaji padlo 5 branek. Vítěz utkání narazí pak ve druhém kole playoff na Brazílii. Duel Pobřeží slonoviny s Norskem můžete sledovat už dnes večer, a to od 19 hodiny.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: 9 minut a je tu 14. hodina, taky další odpolední zprávy, ale teď je zprávy od vás řidičů. Pozor, si dejte aktuálně na silnici 61, obce Velké Přítočno, u prodejny stavebnin a autosalonu je nehoda dvou osobních aut. Je to tedy mezi obcemi Velké Přítočno a Kladnem, tak na to pozor. Průjezdné to je se zvýšenou opatrností a na místě už by v tuhle chvíli měla být i policejní hlídka.
0: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: legendární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Připomínáme dopravní nehodu mezi Kladnem a obcí Velké Přítočno. Tady je řidič Mračoun.
3: Zdravím, řidič Mračoun. Leská dopravní nehoda Ťukanec na cestě od Přítočna ke Kladnu na té křižovatce, jak je Fiat Mažík a Dektrejt. Tak je tam nehoda ve směru od Kladna, čili se to blbě objíždí. Budou se tam tvořit drobný kolony, protože si musíte dávat zájemně přednost. Takže macha na to, směr od Kladna ke Přítočnu, u deku, Ťukanec, mějte se.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
4: 606 736 736.
5: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 14. hodina, 2 minuty k tomu, tak pojďme na zprávy, slovo si bere Varča.
1: Na 6 měsíců bude výluka kvůli modernizaci Masarykova nádraží a na Mělnicku budou od zítra platit nové jízdní řády. Pěkné odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Z důvodu modernizace Masarykova nádraží v Praze jsou od 1.6. do 12.12. spojené vlakové linky Praha-Rakovník v úseku Praha-Masarykovo nádraží Praha-Bubny odřeknuty bez náhrady. Cestující musí využít ostatní linky pražské integrované dopravy. Podle výlukového řádu teď vlaky budou odjíždět ze stanice Praha-Bubny o minutu dříve. Od zítřka budou platné rozsáhlé změny autobusových linek pražské integrované dopravy. Změny se budou hlavně týkat Mělnicka a Neratovicka. Mění se číslování některých linek i návaznosti spojů. Cestující si tedy od zítřka budou muset dávat pozor na nové jízdní řády. Mluvčí města Louny Pavla Kutlu nám přiblíží novinky v domově seniorů.
3: Rekonstrukce proběhla v letošním roce v krátkém časovém období a krom vytvoření komfortnějších pokojů zahrnovala i úpravy sociálního zázemí ubytovací části zařízení. Realizace tohoto projektu nijak neovlivnila kapacitu domova. Pro zřízení pokojů byly využity prostory uvolněné po centralizaci administrativního zázemí do jiných prostor v areálu domova.
1: Seniorka a zubařka si za vraždu vůdce kutnohorské sekty odpikají 12 a 9 let vězení. Původní trest jim dnes pravomocně snížil pražský vrchní soud, který tak částečně vyhověl odvolání obou žen. Součástí verdiktu je pro lékařku i 4letý zákaz předepisování léku s výjimkou těch, které se používají v zubním lékařství.
2: Sport.
1: Konec trenéra Miroslava Koupka u české fotbalové reprezentace je podle Ladislava Víska spravedlivým důsledkem výkonu národního týmu na mistrovství světa. Kouč udělal na šampionátu tolik chyb, že nemohl situaci ustát, řekl 71letý bývalý reprezentant.
2: Relax Radio.
1: Během dnešní noci se od jeho západu místy vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Kránu bude srážek na západě a jeho západě středočeského kraje ještě přibývat. Zítra nás čeká zataženo až oblačno, srážky a silné bouřky. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty budou 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Tolik další odpolední zprávy a pojď nám dát taky nějakou zprávu, kam se chystáš na léto?
4: No, víš, já to všechno beru tak jako spontánně, ale jako většinou poslední 14 dní v srpnu vždycky někam jedu k moříčku.
0: Takže moře.
4: No jasně.
0: To musí být, no, ta voda, ta prostě stojí za to. A taky muzika, kterou vám servírujeme takhle odpoledne při úterku, Xinl XM a drobná Dream Team už za chvilku na Relaxu.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: 30. červen, úterní odpoledne krátce po 14. hodině. Prázdniny jsou, můžeme to takhle říct, ještě stále na svém začátku. A s nimi ta tradiční brigádnická sezóna. A už dávno nejde jen o studenty, přivydělat si chtějí i lidé s hlavním zaměstnáním. Největší poptávka je tradičně samozřejmě v gastronomii, následuje logistika, sklady a obchody. A změnily se dokonce i priority brigádníků v roce 2026-2025. Nejvíce dnes rozhoduje flexibilita, možnost přizpůsobit si směny a ideálně práce, která dává třeba smysl do budoucna. Letošní léto tak samozřejmě není jen o kapesném, je to i o tom, jak mladí lidé přemýšlí o práci. Tak se chci zeptat vás, posluchačů, jestli vzpomínáte na vaší první prázdninovou brigádu, co jste dělali? Klidně napište do studia na 606 736 736 a klidně, jaká byla finanční odměna za to.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Billie Eilish. 14 hodin 23 minut k tomu, úterní odpoledne, ve kterém dnes řešíme letní brigády. Tak pojďme na vaše SMSky. Ahoj Honzo, vrátím se do času brigád a je to cca 32 let zpět, když jsem s tátou jezdil po Melouchách dělat instalatéřinu. Samozřejmě plat jako od táty ten nejvyšší. Zdraví Štefan, já zdravím Štefana. Pojďme na další zprávu. Mirek píše: "Dobrý den do relaxu. Moje první brigáda byla v 15 na stavbě u Strejdy. První den jsem myslel, že už nikdy nevstanu, ale první výplata byla opravdu velká. Dodnes na to vzpomínám." Monika zase píše: "Vzpomněla jsem si na brigádu v kempu, uklízení chatek, teda nic moc, ale parta lidí a večery u ohně. To je nezapomenutelné, ale někteří jsou fakt s prominutím prasátka. Zdraví všechny posluchače, Monika." No Moniko, mám kamarádku, co vlastní hotel a taky mi občas vypráví zážitky. Takže v tuhle chvíli zdravíme všechny pokojské, nemáte to dámy lehké.
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme takhle v půl společně zkouknout dálnice, jak vypadá prázdninový provoz na českých dálnicích. Pozor, D1 na 15. kilometru ve směru na Brno, je tam pro poruchu odstavené osobní auto. D5 na 2. kilometru ve směru na Plzeň, tam taktéž průjezd se zvýšenou opatrností, je tam pro poruchu odstavený nákladní vůz. A ještě pozor, D10, 50. kilometr na trase Praha-Turnov, opět pro poruchu odstavený osobák, očekávejte mírnější zdržení. Přejeme ze studia Rádia Relax šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Stále nám voláte ohledně dopravní nehody u Velkého Přítočna, tak si to pojďme společně připomenout, co se tam děje.

0: 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Hudebně jsme vzpomínali, aha, Take On Me na relaxu, za chvilku 15. hodina. Pojďme opět otevřít dnešní téma, zřešíme letní brigády. První brigáda často rozhodne víc, než si myslíme. Personalisté dlouhodobě upozorňují, že pracovní zkušenost během školy může pomoct při hledání prvního zaměstnání. Nejde ani tak o obor, ale spíš o to ukázat spolehlivost, dochvilnost a schopnost fungovat v týmu. A možná i proto dnes část studentů nehledá jen nejvyšší hodinovku, ale něco, co půjde jednou třeba napsat do životopisu. Píše například Milan z Rakovníka, ne životopis, ale SMSku, kterou nám poslal do studia. Ahojky, moje první brigáda byla ve 13 letech v roce 1970 a to na česání chmele. Vydržel jsem celých 10 dnů a za výdělek 600 korun jsem si koupil 60 bonů a za to koupil v Tuzexu mé první džínsy. Dodnes na tu brigádu rád vzpomínám. Tak zdravíme Rakovník, zdravíme Milana a taky pozdravíme Lenku, která napsala, ahoj, moje první brigáda byla v cukrárně, po měsíci jsem sladké nechtěla ani vidět, ale peníze na nový telefon byly doma. No. A my jsme taky doma. S muzikou. Právě teď na relaxu Jelen a jejich Vlčí srdce.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: půl minuty a je tu 15. hodina. Pojďme na zprávy. Slovo si bere Bára.
1: Kladno zahájilo kroky pro lepší klima ve městě a Slaný pokračuje v revitalizaci chodníků v okolí polikliniky. Hezké odpoledne u dalších úterních zpráv.
2: Já jsem řekl
0: Bára, víte, hrozně jako takový ostrý. Mě to mrzí, tak je Barča, to je lepší, ne?
1: No, tak od tebe to zní jako, tak jako...
0: Zesmutila si, jo? Jemněj. To bylo úplně vidět, jak ty ten obličej šel takhle dolů. Takže přátelé, začínají zprávy a je tu Barča.
3: Relax Radio.
1: Město Kladno se zaměřuje na zlepšení klimatu, který bude účinný a přínosný. Jde především o výsadbu zeleně, která je do města odolná a pomáhá při tropických teplotách. Město se také zaměřilo na lepší hospodaření s dešťovou vodou, například při rekonstrukci náměstí Svobody, aby zadržovaná dešťová voda sloužila jako závlaha. Město Slaný pokračuje v postupné obnově chodníků ve veřejném prostoru. 24. června začaly práce v okolí polikliniky na Smetanově náměstí. Rekonstrukce se následně dotkne také navazující části ulice Nejtkova. Práce jsou rozdělené do třech etap. Jednotlivé etapy se budou částečně překrývat tak, aby práce postupovaly plynule a technika nemusela zbytečně stát. Předpokládané dokončení rekonstrukce je na konec července. Mluvčí krajského ředitelství policie Středočeského kraje Monika Šindlová o možných rizicích dětí.
4: Každý rok utrpí značné množství dětí během prázdnin, kdy se pohybují v jiném prostředí, než jsou zvyklé, nějaký úraz. Navíc tráví víc času venku a někdy prostě podceňují riziko. Následky však mohou být i doživotní. Proto je důležité, aby měli při jízdě na kole, koloběžce či skateboardu vždy správně nasazenou helmu. Poutání ve vozidle je klíčové pro bezpečnost. A dalším rizikem je samozřejmě slunce, oheň nebo voda, ve které jim hrozí utonutí.
1: Plošnou regulaci střelných zbraní a úpravu zbraňové legislativy požaduje iniciativa Nestřílej. Její členové dnes v Praze na Malostranském náměstí uspořádali happening, na kterém upozornili na masové střelby z minulých let.
3: Sport.
1: Zbývající členové zlaté generace Belgie zahájí poslední útok na velký úspěch na fotbalovém mistrovství světa. Po vítězství ve skupině narazí v úvodním duelu vyřazovací fáze na Senegal.
3: Relax Radio. Časí.
1: Aktuálně na Kladně měříme 25 stupňů Celsia. Obloha zůstane zatažená a v noci bude přibývat dešťových srážek s možností silných bouřek. Zítra ráno bude velká oblačnost četnými dešťovými srážkami.
0: Tak co vám budeme hrát mezi 15. a 16. Bude třeba Leny. A taky si dáme souboj moderátor versus právařka, takže když jsem změnil tvé jméno na Barču, tak budeš hodná,
1: budu,
0: ne?
1: Budu hodná.
0: Tak se těším.
3: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: hit roku 2026, tohle byl David Guetta, taky Elok, Run Run River. No, před námi ale celé prázdniny, takže těch letních hitů může být ještě spoustu, ale máme tady pro vás jeden prázdninový termín, který je důležitý si zapsat někam do kalendáře, a to 11. červenec roku 2026. To se totiž bude konat M-Fest. A kolikátý ročník festivalu? Tak na to jsme se ptali na sociální síti Instagram, na našem profilu na Instagramu, a já bych měl mít tuhle chvíli výherkyni na telefonu. Kdo tam, hezké odpoledne?
1: Ahoj, tady Verčo.
0: Verčo, ahoj, tak na tobě už je úplně cítit, že ty už víš, že jsi vyhrála, že jo?
1: No já už to tam i vidím.
0: No tak já to jenom tady dát jako oficiálně, prosím tě. Kolikátý ročník festivalu to tedy letos bude?
1: Letos to bude druhý ročník.
0: A je to tak. Těch odpovědí tam bylo správných opravdu hodně, ale samozřejmě na tebe se usmálo to štěstí a tady je fanfára. Já ti gratuluju a máš od Rádia Relax dvě vstupenky na M-Fest, kde mimochodem vystoupí Ben Kristoval, Xindl X, Slza, Adam Mišík, taky Sebastiana, spousta dalších. Tak teď jsem zmínil ty hvězdné interprety, na koho se nejvíc těšíš?
1: Já určitě na Xindla X a Bena.
0: A Bena.
1: To jsou takový úplně...
0: Takže to budeš přímo u stage, to budeš opřená o ten plot a budeš v první řadě.
1: Jo, jasně.
0: Dobře, no tak si to tam pořádně užij. A jaké jsou ještě další plány na letní prázdniny?
1: No určitě nějaká ta dovolená.
0: A dovolená ta...
1: Někdy u vody, my milujeme Máchovo jezero, takže konkrétně tam.
0: Takže si to užijte, ale ještě to jako termínově nemáte, jako domluvený.
1: Druhá polovina července.
0: Takže držím palce, ať vyjde to počasí, ať není zase ošklivo, aby nepršelo, ale zase, aby nebyly ty tropy, protože to, co bylo teď o víkendu, nevím, jak jsi to měla ty, ale já byl zalezlý doma v baráku a nešlo prostě vytáhnout paty z domu. To už bylo moc.
1: No, byl to mazec.
0: No, takže já jsem rád za ten dnešní deštíček, který jako slibovali, že bude větší, ale buďme rádi za to, co vůbec z té oblohy spadlo. Tobě dnes spadly dvě vstupenky na M-Fest, tak si to tam pořádně užij a 11. červenec si můžeš zapsat do kalendáře. Měj se krásně, hezké léto, ahoj.
1: Já vám děkuju, ahoj. Čekuj náš web www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

Bonnie M a Rehab a Sunny, letní muzika na relaxu v rámci letních prázdnin roku 2026. Stejně tak samozřejmě i o prázdniny nesmí ve vysílání Rádia Relax chybět hitparáda Relaxáda. Tu si dáme opět ve středu v 18 hodin. Jak to vypadá na prvních pozicích, v rychlosti teď připomenem.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Klarenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Klarenského zámku. Více na www.městokladno.cz.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak ještě společně zkontrolujeme české dálnice, pak jeden song a dáme souboj moderátor versus právařka. Teď ale ty dálnice. D5, 43. kilometr na trase Rozvadov Praha. Pozor, předmět na vozovce, je tam roztrhaná pneumatika. D8 na 15. kilometru na trase Praha Ústí, opět nějaký předmět na vozovce. A ještě D7 na 7. kilometru na trase Chomutov Praha, opět předmět na vozovce, je to nějaký kovový předmět, který leží v obou jízdních pruzích, tak na to pozor.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Moderátor versus právařka, včera se ti zadařilo, neuhodl jsem.
1: Ano.
0: Dala si mi videorekordér. No tak uvidíme, co mi dáš dnes. Bude to opět něco z reálného života, nebo to bude seriál, film?
1: No, Honziku, já jsem se rozhodla, že ti nedám vůbec žádnou nápovědu, jo? Že vůbec nic ti k tomu neřeknu, protože si myslím,
0: že je to tak jednoduchý.
1: Jo, že to poznáš hned, jo.
0: To je hrozně svazující, ale když řekneš, že je to hrozně jednoduchý a já to potom neuhodnu, tak jsem za hrozného hlupáka.
1: Ne, to určitě jo, bych dobře. Takhle nebrala.
0: Tak jdeme na to.
1: Takže můžu...
0: Jakože mi to rovnou pustíš vlastně.
1: No jasně.
0: No tak pouštěj, no.
1: Tak jo.

0: No, tak asi dobrý.
1: Tak je to aspoň naznač, abych věděla.
0: Tak je tam panáček.
1: No, dobře, ještě to nestačí, můžeš přiblížit trošku.
0: Tak

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Vracíme se zpátky do souboje moderátor versus právařka. Dnes jsem tedy uhodl zvuk, který jsi pro mě nachystala.
1: Ano.
0: Tak nebylo to nic složitého, pojď to připomenout. Co píšou naši posluchači?
1: Že je to...
0: Moc jednoduchý.
1: No, je to na dva tábory tentokrát.
0: Ano, aha, pozor, tak pojďme na ten jeden tábor tedy.
1: Tak a už to můžu říct.
0: To klidně pro... No, neříkej, co je správně, že jo, ještě.
1: Jo, tak
0: řekni
1: tak,
0: ten jeden tábor.
1: Tak jeden tábor je Super Mario.
0: Ano, a ten druhý?
1: Druhý tábor je Sonic.
0: Tak, no a rozhodnete telefon jednoznačně tedy. Tak koho máme na telefonu, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
2: Dobrý den, slyšíme se Marie.
0: Maruška?
1: Ahoj Maruško.
2: Ano.
0: Ahoj Maruško, ahoj. Ty jsi úplně zaskočená, víš, že ti voláme.
2: Jsem úplně zaskočená.
0: Ty jsi poprvé takhle ve vysílání v rádiu, takhle v živém vysílání.
2: Právě, úplně poprvé.
0: Hezky. Takže... No hele, tak počkej, tak jestli to uhodneš, nemáme ale žádný jakoby zájezd jako hlavní výhru, jo? Máme písničku na přání, takže je ten rozjezd takovej trošku vlažnější, ne?
2: Dobře,
0: ale
2: tak to zvládnu.
0: Jo, tak není to žádný zájezd, no,
1: tak třeba
0: bohužel.
1: Si jako rádio polepšíme, ale.
0: Třeba jo, třeba někdy nám zavoláš a bude to dovolená. Dnes je to tedy písnička na přání, ale musíš rozhodnout, jestli je to tedy Super Mario nebo hra Sonic, tak co to je?
2: Já si myslím, že to je Mario.
0: Mario. A je to s fanfárou.
1: Je to tak.
0: Je to tak, je to tak. No, hele, tak co to bude? Co ti zahrajeme?
2: Já bych asi Queeny We Are The Champions, prosím.
0: Dobře, jasně, tak We Are The Champions budu hledat chvilinku. Mezitím ti Bára položí nějakou otázku, jo?
1: Kam jedeš, Maruško? Slyšíme, že jsi v autě.
2: Jo, jo, jedu teďka do práce a pak se musím ještě vydat koupit batoh, protože jdu o víkendu na výlet.
0: Fakt? Ježišmarja, ona jde na výlet a nemá batoh. No dobře, a kam jedeš teda nakupovat batoh? Neříkej obchod, řekni aspoň ten směr, kam vedou tvoje kroky tedy.
2: Na Prahou, za Prahou.
0: Tak tam asi těch batohů bude hodně.
1: To já si taky myslím.
2: Já doufám.
0: A je to nějaký specifický batoh?
2: Musí to být krosná.
0: Jo, takhle, no, tak pozor, tak ty jdeš na čundr. Tak to jo. A budeš si zpívat jakou písničku, když půjdete třeba, nebude to utíkat ta trasa, tak co budete třeba zpívat?
2: Jo, to záleží, co budou se mnou zpívat ostatní, protože jsem v partě lidí, ale nějakou českou určitě, třeba Na okoři cesta.
0: Tak, hezky, ano, ano, to jsme chtěli slyšet. No, Na okoř cesta, tak tu teďkon tady nebudeme hrát, ale dáme Queeny a tedy píseň We Are The Champions. Tak jezdi opatrně a ať vybereš nějakou pěknou krosnu. Měj se krásně, ahoj.
2: Super, ahoj. Děkuji, mějte se hezky, ahoj.
3: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Je 16 hodin a před námi jsou zprávy.
1: V Kladně bude plánovaná odstávka vody a policejní akce Adam, která proběhla o víkendu, odhalila nezletilé pod vlivem alkoholu.
2: Relax Radio. Zprávy.
1: V Kladně v Kročihlavech je na 2. července naplánována odstávka vody. Náhradní dodávku vody zajistí cisterna, která bude v ulici Milady Horákové. Odstávka začne v 8 hodin a měla by skončit v 15 hodin. Práce na vodovodní síti mají přispět ke zlepšení spolehlivé dodávky vody. Po spuštění vody může být trochu zakalená, ale to je běžná situace při odstávce. Doporučuje se také, aby si obyvatelé zajistili zásoby vody. O víkendu proběhla na Žatecku akce Adam, která se zaměřuje na mladistvé, kteří požívají alkohol a drogy. Policie zkontrolovala o víkendu téměř 100 nezletilých v několika provozovnách na Žatecku a Podbořansku. 15 nezletilých osob mělo naměřeno v dechu alkohol. Za prodej alkoholu nezletilým hrozí 100 000 pokuty. Mluvčí města Louny Pavla Kutlu nám přiblíží novinky v domově seniorů.
3: Rekonstrukce proběhla v letošním roce v krátkém časovém období a krom vytvoření komfortnějších pokojů zahrnovala i úpravy sociálního zázemí ubytovací části zařízení. Realizace tohoto projektu nijak neovlivnila kapacitu domova. Pro zřízení pokojů byly využity prostory uvolněné po centralizaci administrativního zázemí do jiných prostor v areálu domova.
1: Během pondělních silných bouřek spadly na Vimpersku a Prachaticku mimořádně velké kroupy. Ty největší zaznamenané v šumavské obci Ratiborova Lhota měřily bezmála 10 cm.
2: Sport.
1: Tenistka Karolína Plíšková zvládla ve Wimbledonu české derby s Terezou Valentovou a po vítězství 6-3, 6-4 postoupila do 2. kola. Finalistka travnatého turnaje v All England klubu z roku 2021 vyhrála dnešní duel proti 19-leté krajance za hodinu a čtvrt.
2: Relax Radio.
1: Předpověď na středu je zatažená až oblačná s občasným deštěm, přeháňkami, možnými bouřkami. K večeru ale bude srážek ubývat a oblačnosti také. Teploty pro zítřejší den jsou 20 až 23 stupňů Celsia. Já se s vámi loučím, přeji vám hezký zbytek úterního dne a slovo předávám Jarce.
4: No moc jako rychle, neodcházej.
5: Nebo ještě chvíli tady s tebou budu.
4: To jsem ráda. Aspoň si budu mít s kým povídat.
5: Tak jo.
4: Ale dneska jsme taky rozdali vysvědčení na naší škole. My jsme totiž jako velice zajímavá škola, víš, my jedeme až do dnešního dne.
5: Takže jste ale jako poctiví.
4: No poctiví jsme, až moc.
5: Já bych si asi vzala 2 dny marodní.
4: Marný. Mm. No tak to my jsme, ale víš co, že mě to nenapadlo, tak já se pro příště poučím.
5: Zeptej se mě příště.
4: Tak jo, Imagine Dragons v následující hodince.

0: odpoledne z Rádia Relax. Pro spoustu dětí už prázdniny začaly v pátek, ale u nás ve škole jsme byli poctiví až do dnešního dne, takže zatímco někteří už mají za sebou první dny u vody nebo na chalupě, u nás se dnes ještě rozdávalo vysvědčení. Loučilo se s kamarády a přálo krásné léto. No a právě vysvědčení bude naším dnešním tématem. Dostávali jste za něj doma odměny? Byla to například, já nevím, stovka do kapsy, nebo vysněná hračka, výlet, zmrzlina, nebo u vás platilo, že dobré známky jsou prostě samozřejmost a žádná odměna se nekonala. Musím říct, že dneska jsou možnosti úplně jiné než dřív. Některé děti dostanou nové kolo, mobil nebo herní konzoly a někde úplně stačí taková ta společná oslava, oblíbený oběd nebo pochvala od rodičů. Napište mi, jak to bylo, nebo je u vás, jaká byla vaše nejhezčí odměna za vysvědčení a zda dostávají odměny i vaše děti, nebo si myslíte, že vysvědčení je prostě odměnou samo o sobě? Budu se těšit na vaše zprávy 606 736 736.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Rádio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: Fotbalový šampionát.
1: Ano, fotbal jede. Ve vyřazovací části fotbalového mistrovství světa se zrodilo jedno z největších překvapení turnaje. Paraguay vyřadila po penaltovém rozstřelu favorizované Německo a doma propukly obrovské oslavy. Dokonce paraguajský prezident vyhlásil státní svátek. Dnes pokračuje osmifinálová fáze dalšími zápasy. Od 19 hodin se střetne pobřeží Slonoviny s Norskem, ve 23 hodin pak Francie se Švédskem. No a pozornost poutají také Kapverdy, které čeká velký duel s Argentinou, jenže kolem jejich týmu je docela rušno i mimo hřiště. Řeší se kontroverze kolem jedné z opor Kapverd, protože se objevily otázky ohledně jejího původu a reprezentace. Téma tak přidává jejich pohádkové cestě turnajem další zápletku. No a ukazuje, že na mistrovství světa nehraje jen na trávníku, ale občas i u jednacího stolu.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz. Relax.

0: Než si pustíme kalendárium a zjistíme, kdo dnes slaví nějaké jubileum, tak pojďme si říct, kdo má dneska svátek. Svátek slaví všechny Šárky. Jméno Šárka má ryze český původ a je neodmyslitelně spojené s našimi pověstmi. Připomíná legendární Šárku z příběhu o dívčí válce a také známe pražské údolí Divoká Šárka. Samotný význam jména se nejčastěji vykládá jako skála nebo návrší či horský hřbet, takže se s ním pojí síla, odolnost a pevnost. Všem Šárkám přejeme krásný sváteční den, hodně zdraví, radosti, ať mají kolem sebe samé milé lidi. No a teď už se pojďme podívat, kdo další se dnes narodil. Kalendárium.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 30. června. Tento den roku 1956 v Sheffieldu spatřil světlo světa zpěvák Adrian Wright z britské formace Human League. Přesně 10 let na to byl svět bohatší i o boxera Mikea Tysona. Nejmladší hudební generaci zastupují hned dva narození, dokonce ve stejný rok, 1982. Je to Sheryl Tweedy, členka dívčí skupiny Girls Aloud. A Anton Gordon, toho byste objevili v kapele One True Voice. V roce 1834 americký kongres schválil vznik nového území nazvaného Indiánské teritorium. Dnes se jmenuje Oklahoma. Roku 1962 státy jako Rwanda a Burundi vyhlásili nezávislost a poslední červnový den v roce 1975 se Cher pouhé 4 dny po rozvodu se Sonny Bonem vdala za Greka Almana.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Letiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
7: Děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme pre.

0: trošku padly níže, no a proto si pojďme říct, kam bychom mohli zavítat. Music on the Square, tahle je název akce, která se bude konat každý prázdninový pátek na Masarykově náměstí ve Slaném. Tento pátek vystoupí skupiny Gotyš a Kapišto. Hudba na náměstí začíná vždy od 8 hodin neboli 20.00 a vstup je zdarma. Další pozvánku tady máme na koncert skupiny Kabát Revival Plzeň. Je to neděli 5. července od 8 hodin. Lesní divadlo Šanov u Rakovníka. No a kdyby náhodou jste viděli ještě o nějaké akci, tak mi napište, já se ráda stavím.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Express Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: Dnešním mým tématem od 16 do 19 hodin máme vysvědčení a odměny. No a mně přišla krásná zpráva od Klády z Rakovníka. Ta píše, že u nich doma mělo vysvědčení vždycky sladkou tečku. Za jedničky následoval pořádný zmrzlinový pohár a když se povedlo samé jedničky, přidala se ještě návštěva hračkářství. Jo, tak tohle se mi docela líbí. Hlavně to, že z toho rodiče udělali malou rodinnou tradici. Já si vždycky říkám, že nemusí to být drahé dárky za tisíce korun, někdy úplně stačí společně někam zajít, dát si dobrou zmrzlinu nebo podniknout společný výlet. Děti si totiž často mnohem víc než samotný dárek pamatují právě ten společně strávený čas. No a jak to máte vy? Jak je to u vás? Čeká vaše školáky nějaká odměna za vysvědčení? Nebo si myslíte, že největší odměnou jsou prostě 2 měsíce letních prázdnin? 606 736 736.
1: Relax. Největší hity 90. let.

0: Necháme si tento krásně dojemný podkres, protože bych se ráda s vámi podělila o opravdu silný zážitek. Na naší škole jsme se dneska loučili s deváťáky a musím přiznat, že to bylo neskutečně dojemné. Nejedno oko nezůstalo suché, ještě před chvíli to byli malí školáci s obrovskou aktovkou a najednou stojí před námi mladí lidé, kteří vyrážejí za další životní etapou. A víte, co mi na tom přijde úplně nejsmutnější? Ne to samotné loučení, ale to, jak si člověk v takovou chvíli uvědomí, jak neuvěřitelně rychle letí čas. A najednou si říkáte, vždyť oni k nám nastoupili teprve nedávno a už je to 9 let. Možná to znáte i vy, stačí jedno školní loučení, jedna fotografie nebo jedna písnička a člověku dojde, že děti rostou mnohem rychleji, než bychom si přáli. No tak přeji všem deváťákům hodně štěstí na nové škole a hlavně, ať se jim splní jejich sny. A vás se chci zeptat, pamatujete si ještě na svůj poslední den na základní škole, jaké to tehdy bylo? Zkuste se podělit o vaše krásné vzpomínky. 606-736-736.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Dneska máme 30. června a je 17 hodin. Pojďme se podívat, jak bude zítra počasí.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Zítra nás čeká proměnlivé počasí, bude oblačno až zataženo. V Čechách se během dne objeví déšť, přehánky a místy i bouřky. Odpoledne se bouřky přesunou hlavně na Moravu a do Slezska, kde mohou být i velmi silné. Teploty vystoupají v Čechách na 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30. Meteorologové upozorní, že některé bouřky mohou přinést přívalový déšť, kroupy a silný vítr s nárazy až kolem 90 km za hodinu. Takže pokud se zítra chystáte ven, hlavně odpoledne sledujte aktuální předpověď a buďte opatrní. Mezi 17. a 18. hodinkou, no tak se můžete těšit například na anketu Relax v ulicích. No a hudebně Yesterday, Today, Tomorrow. Yesterday, today, tomorrow. Yesterday, today, tomorrow. Já jsem Jarka Poláková a vy posloucháte Radio Relax.
2: Relax Radio.
3: Jarka Poláková.
2: Jarka Poláková. Relax.
3: Relax Radio. Hey.

0: Ano, je to tady anketa Relax v ulicích, nastává právě chvíle si říci, na co jsme se vás ptali. Nebylo to těžké, já bych to viděla teď hned, jakmile bych tuto otázku dostala položenou. Co znamená přirovnání slon v porcelánu? No to je jasný, ne? Takže jdu tam do krámu, no a koupím slona z porcelánu. Přesně tohle to, ne? Nebo to není takhle? No jdeme na vaše odpovědi.
1: Relax v ulici.
2: Člověk, který všechno zničí.
3: Nevím.
4: Člověk neohrabaný, všechno zničí a tak dále.
5: Nevím.
6: No, že je nikdo neohrabaný.
3: Vůbec netuším.
7: Nemehlo, totální nemehlo, slon v porcelánu, no. Zničí všechno, na co šahne. Je to jelito, do něčeho drkne a něco spadne, takže slon v porcelánu.
3: Nevím.
8: To je někdo, kdo je velmi nemotorný, nešikovný, neopatrný a vlastně se mu nedaří a kazí věci.
9: To jsem já, to jsem furt já. Když se někdo řekne, že je jak slon v porcelánu, tak prostě něco schazuje a je nešikovnej.
10: Nemehlo, strašně je, na co šáhne, to zničí.
11: Slon v porcelánu, no to jsem docela často já, protože jsem taková nemotorná. Ne, že bych do všeho vrážela, ale občas se mi to podaří a to slon v porcelánu občas zažívá.
0: No jo. Je to prostě jelito, jak tam bylo řečeno. Správná odpověď, takže pokud o někom řekneme, že se chová jako slon v porcelánu, tak se opravdu chová nemotorně, drsně a neuváženě, jako kdyby velký a těžký slon šlapal po jemném porcelánu. Jinými slovy jde o přirovnání k člověku, který dělá nepořádek a nerozumí situaci. Přemýšlím, jestli já patřím, jako že by se mi o mě dalo říct, že jsem slon v porcelánu. Maximálně, když jdu v noci na záchod, tak dupu jako slono. No, někdy příště dáme anketu o tom, co třeba znamená, když nad někým visí Damoklův meč.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Před námi je úžasná zpěvačka Madonna a její hit s názvem Vogue. Taky pojďme si říct, o čem vlastně tahle ta písnička je. Je především samozřejmě o tanci a je hlavně o sebevědomí, svobodě a o tom, že když je člověku těžko, může na chvilku utéct do světa hudby a tance. Madonna v ní zpívá, že na tanečním parketu neexistují žádné hranice. Kdo ví, kdo zná, tak je mu to naprosto jasný. Každý může být tím, kým chce být. Inspirací jí byl taneční styl voguing, při kterém tanečníci pozují jako modelové na titulní straně módního časopisu. No a právě díky téhle skladbě se z něj stal celosvětový fenomén. No tak si pojďme společně zapózovat, alespoň duchu. Madonna, come on, Vogue.
1: Relax Radio. Největší hity 90.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Klevenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

Eva Farvaná, Perpetuum Mobile, a když jsme u ní, jestli se v posledních dnech o něčem v české hudbě opravdu mluvilo, tak to právě bylo o koncertech v pražském Edenu. Vyprodala stadion pro více než 30 tisíc lidí, a to třikrát. To, myslím, že tohle se nepovede každý den, a podle prvních recenzí nešlo jen o koncert, ale o obrovskou, téměř světovou show plnou emocí, tanečníků, projekcí a překvapivých hostů. Nejhezčí na tom ale možná je, že Eva nezapomněla být sama sebou. Vedle velkolepé podívané dokázala být vtipná, přirozená a hlavně upřímná. Celým večerem provedla fanoušky svou 20-letou kariéru a zároveň představila i nové písničky a oznámila vydání nové desky. Je vidět, že český pop umí nabídnout show, za kterou se opravdu nemusíme stydět. No a jestli jste v Edenu byli, tak vám asi ještě teďko zvoní v uších, co? A velká závist. Já to bohužel nestihla.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na dálnici D1 na 25. kilometru ve směru z Prahy na Polsko počítejte s porouchaným osobním autem. Vozidlo stojí na vozovce a může způsobovat zdržení. Proto tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Pozor také na silnici 104 u Petrova na Praze Západ. Došlo tam k nehodě osobního auta a motocyklu. Na místě jsou dvě havarovaná vozidla a překážka na silnici. Průjezd je možný, ale jen se zvýšenou opatrností. Jezděte opatrně a ať dojedete v pořádku.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

už je před námi Pink a její Perfect a tuhle písničku bych dnes ráda věnovala všem. Všem školním asistentkám a asistentům. Často jsou to právě oni, kdo stojí po boku učitelů a pomáhají dětem zvládat školní den a jsou obrovskou oporou nejen právě těm žákům, ale i nám pedagogům. Není to vždycky jednoduchá práce, vyžaduje spoustu trpělivosti, empatie a energie.

0: když se mě někdo zeptá, Jarko, a kam pojedeš o prázdninách? Tak já s naprostým klidem odpovím, no, do Chorvatska, jenže pak dodám kromě toho, že mám ještě v plánu vymalovat, udělat doma pořádný generální úklid, vyházet všechny věci, které se za celý školní rok na záhadně nahromadily, vybrat repertoár pro náš sbor na další školní rok, dopsat diplomku a někde mezi tím vším bych si moc ráda našla čas vyrazit na kolo po tom našem nádherném Křivoklátsku. No a samozřejmě ani o prázdninách neopustím mikrofon, protože každé úterý a čtvrtek se na vás budu těšit tady na Rádiu Relax. No tak schválně, máte prázdniny naplánované hlavně na odpočinek, nebo už teď víte, že si na sebe zase upletete pořádnou hromadu práce jako já? 606-736-736, čekám na vaše odpovědi.
1: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Rádio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz

0: 30. června, svátek má Šárka a 18. hodina odbyla.
1: Relax Radio. Počasí.
0: Jestli máte na zítřek v plánu výlet, grilování nebo koupání, určitě mějte po ruce i plán B. Počasí totiž bude jako na houpačce, zatímco ráno může být ještě klid, odpoledne se začnou hlavně na Moravě a ve Slezsku tvořit silné bouřky. Ty mohou přinést vydatý déšť, kroupy i silný vítr. V Čechách bude o něco chladněji, kolem 20 a 25 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku se teploty vyšplhají až ke 30. Na jihovýchodě dokonce až 32 stupňů. Tak si zítra přibalte nejen sluneční brýle, ale raději deštník. Nikdy nevíte, co si pro nás počasí připraví. Mezi 18. a 19. hodinkou například Taylor Swift, Antihero. No a my samozřejmě budeme pokračovat v našem tématu před prázdninama a dovolená o nich.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

Přišlo mi tady pár zpráv od našich posluchačů, kteří reagují na mé aktivní prázdniny, že se budu snažit dát nějak baráček dohromady. Píše nám například Mirek Sklerna: Jarko, úplně vás chápu, já jsem si letos řekl, že o dovolené budu 2 týdny jen odpočívat. Manželka si to ale vyložila po svém, takže už mám napsaný seznam: natřít plot, opravit kapající kohoutek, posekat zahradu, vyčistit okapy a sestavit nový zahradní nábytek. Myslím, že si nakonec odpočinu už první den v práci. Mirku, vítejte v klubu. Zdá se, že pro spoustu z nás je dovolená jen období, kdy máme konečně čas udělat všechno to, co jsme celý rok odkládali. Tak držím palce. No a pak tady mám ještě jednu zprávu, píše nám Veronika z Rakovníka: Jarko, když se mě někdo zeptá, co budu dělat o prázdninách, odpovídám: budu dělat taxikářku na plný úvazek, jeden syn fotbal, druhá dcera taneční soustředění, pak babička, koupaliště, zmrzlina, výlety. No a manžel se mě pořád ptá, kdy si pojedeme odpočinout. Tak jsem mu řekla, že jediný opravdový odpočinek přijde v září, až děti zase půjdou do školy. No, Verčo, myslím, že teď se asi uspívá spousta maminek, protože přesně vidí, o čem mluvíte. Prázdniny jsou sice nádherné, jen jsou někdy pro rodiče trochu náročnější než běžný školní rok.

0: Píše se rok 1987 s jedním z největších hitů skupiny Pet Shop Boys, který se jmenuje It's a Sin, tedy v překladu Je to hřích, je písnička o pocitech viny, které zpěvák Neil prožíval během dospívání na katolické škole. V textu vzpomíná na dobu, kdy měl pocit, že téměř všechno, co udělá nebo si přeje, je považováno za hřích. Přesto z téhle osobní zpovědi vznikl obrovský světový hit, který dodnes patří k tomu nejlepšímu, co synthpopová éra nabídla. No, tak si pojďme připomenout Pet Shop Boys, It's a Sin.
1: Relax Radio, největší hity 90. let.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
3: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.

Rozděl Marek ztracený, to se mi líbí. A já se dneska přiznám, když jsem si četla tak jako po tom internetu, že jsem narazila na docela zajímavý článek, který se věnoval tomu, co lidé považují za největší překážku spokojeného intimního života. A víte, co v anketě vyhrálo s velkým náskokem? Byla to únava. A přiznám se, že mě to vlastně vůbec ani nepřekvapilo, protože po celém dni v práci, s dětmi, domácnosti nebo všemi povinnostmi, co člověk večer občas spadne do postele a místo romantiky přijde jen věta dobrou noc. Podle ankety se pak objevilo ještě chybějící sebevědomí, ztráta chuti nebo pocit, že už člověk není pro partnera dost přitažlivý. A tak mě napadlo zeptat se i vás, kdybyste měli vybrat jednu jedinou věc, která je podle vás největší překážkou spokojeného partnerského života v téhle oblasti. Co by to asi tak jako bylo? Je to opravdu únava nebo nedostatek času? Nebo se můžeme taky zařadit málo komunikace, nebo něco úplně jiného. Pište mi na WhatsApp nebo SMSku. Jsem zvědavá, co si o tom myslíte. 606 736 736.

Dohrála nám skupina 21 Pilots Stress Out a my jdeme k vašim zprávám. Kdykoliv máme takovéhle jako, jak bych to řekla, téma intimní, tak to tady píšete o 106 a já jsem si vybrala zprávu od posluchačky Petry, která napsala: Jarko, já bych poslední dny neházela nechuť na sex ani tak na únavu, ale na ta neskutečná vidra. Když

0: Dneska je den sociálních médií, tak mám pro vás takovou malou výzvu. Pokud ještě nesledujete Radio Relax na Facebooku nebo Instagramu, je ten správný čas to napravit. Najdete tam nejen to, co se děje u nás ve vysílání, ale také aktuální soutěže, fotky ze zákulisí, pozvánky na zajímavé akce a spoustu dalších novinek. Stačí dát, to se mi líbí, začíná sledovat a budete mít všechno hezky pohromadě. No a kdo ví, třeba právě díky našim sociálním sítím narazíte na soutěž, ve které vyhrajete něco opravdu zajímavého. No tak mrkněte na Facebook a Instagram Rádia Relax. Buďte s námi v kontaktu a mějte přehled o všem, co se kolem nás děje. My samozřejmě budeme moc rádi, když budete součástí naší relaxácké komunity.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Ano, je to tak, 19. hodina odbyla.
1: Relax Radio.
0: Časí. Ještě jednou připomínám zítřejší předpověď, čeká nás teplý, ale velmi proměnlivý den. V Čechách bude kolem 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30. Odpoledne se hlavně na Moravě a ve Slezsku mohou objevit velmi silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a silným větrem. Pokud se tady chystáte na výlet nebo budete trávit čas venku, sledujte aktuální vývoj počasí a při bouřce raději vyhledejte bezpečné místo. No a mě nezbývá nic jiného, než vám popřát krásný, trošku chladnější večer. Možná se i všichni konečně vyspíme, protože v tom teplu se spát rozhodně nedalo. No a co vás čeká hudebně? NSYNC, bye, bye, bye. Tak jo, bye, bye, bye, uslyšíme se ve čtvrtek o 4 hodin na našem rádiu Relax.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax.
1: Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy zavináč radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relaxáda. Relaxádio. Největší hity pro tento týden. Třetí místo. Demi Lovato, Low Rise Jeans. Druhé místo. Robin Schulz, Better Times. První místo. Calvin Harris a Jazzy, Satisfy. Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Relax. Relax Radio.
3: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Radio. Relax Radio.
1: Dávno, tak dávno tě znám, ještě dřív, než jsme byli ve frontách. Naštěstí, co jsme jim uvěřili stát. Chcem zase stát.

0: Relax. Relax Radio. Relax Radio.
1: Walking down 29th and Park.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 1. července. Tento den roku 1945 se narodila Deborah Harry, zpěvačka skupiny Blondie. Po 4 letech přišel na svět také zpěvák John Farnham. Další 2 roky trvalo, než se narodil zpěvák a kytarista z kapely B-52s Fred Schneider. 1. července 1870 vstoupil jistý James Smith jako první černoch na půdu Vojenské akademie West Point. Po 11 letech se uskutečnila první mezinárodní telefonická konverzace a v 68. John Lennon poprvé veřejně vystavoval svá umělecká díla. Ze světa hudby mají ještě narozeniny klávesák Faith No More, Roddy Button a zpěvačka Missy Elliott, ta od roku 1971. 10 let před ní spatřila světlo světa princezna z Walesu Diana. O svůj život přišla poslední srpnový den v Paříži. Další půvabná žena se jmenuje Pamela Anderson a slaví 1. červencový den svoje narozeniny od roku 1967. Přesně na den o 6 let mladší je americký atlet Carl Lewis. Nesmíme zapomenout ani na režiséra Sydney Polaka. Jeho datem narození je 1. července 1934. A ještě jedna slavná osoba, herec Jiří Loskovec. Ten 1. 7. 1981 zemřel ve věku 76 let.
1: Relax Radio. Relax Radio.